Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů a neplní vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. I to probereme teď u nás na Vlně krokodýla. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu, který zahájil toto řízení a vše už i zveřejnil. Chybí podle něj například i předpisy pro parkování elektroaut. Ministerstvo dopravy sdělilo, že kontrola zachycuje jen přechodný stav a určené cíle v dobíjení elektroaut splní do konce roku. Tak věříme tomu. Budeme se na to těšit. Teď šťastnou pohodovou cestu vám všem za volant posíláme další hit.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
4: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

Dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

O brněnskou MHD využívá stále více lidí, dopravní podnik hlásí rekordní tržby a to je dobře, aspoň ubude trošku té dopravy a bude to příjemnější cestování a můžeme hezky dýchat. Brněné i návštěvníci města nechávají auta stále častěji doma, dopravní podnik loni přepravil rekordních 376,6 milionů cestujících, což je nejvíc v historii a zároveň výrazně více než před pandemií covidu. Tak doufejme, že všechno to dál bude pěkně cestovat MHDčkem, uvolní se příjemně silnice a budeme hezky dýchat. To si přejeme a já vám přeji příjemný poslech Chytu krokodýla.

Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 107 000 korun.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

There's people, there's love. You and I both apply to the above.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin 30 minut. Dobré ráno, dobrý den, konečně co? Tak z úhlu pohledu několik věcí. Konečně je tady pátek, tedy poslední pracovní den 26. týdne. Děti ty mají velké konečně, protože právě dneska konečně dostávají vysvědčení a začínají jim dneska prázdniny. Dneska to bude trochu náročnější a to ze všech pohledů. Zaprvé, co se týče dopravy, dneska to bude asi poměrně dost nestandardní, že tam budou kolony ve chvílích, kdy jste to nečekali, a naopak jako zas nebude nic, kdy jste čekali, protože přece jenom odvoz je do školy, ze školy, vysvědčení, děti nám začnou běhat i kolem silnic, prosím pěkně, na to velmi, velmi pamatujte. No a taky to bude velké, co se týče teplot, ale připravme se, že bude ještě víc. Jestliže dnes má být odpoledne nějakých 35, zítra 36 a v neděli až 38 stupňů. Na to v našich končinách jsme úplně zvyklí, tak snad to dopadne dobře a všichni to dáme tak, jak si představujeme. Tak pojďme na ten pátek. Ať už jste teďka v práci, nebo do té práce jedete, nebo s ní jedete právě domů, jestli už uplízíte někde třeba, anebo se jen tak probouzíte. Tak přejeme dobré ráno. Krokodýl.

0: 5 hodin 39 minut k tomu, co dnešní počasí, tak v tyto dny bývá předpověď počasí velmi stručná. Dnes bude po celý den taky jasno a až 36 stupňů. Dobré ráno.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
3: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Pharrell Williams byl na kroku Real Happy, byl šťastný, možná protože se nachází v nějaké krásné, vychlazené místnosti, klimatizované, možná už je u bazénu s něčím vychlazeným v ruce. Každopádně vy jste v téhle chvíli s Krokodýlem, ať jste kde chce. Máme pátek 26. června, ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přeji Katka Horáková.
1: A Tom Dekala, krásné ráno, velmi happy, dneska bude velká hromada malých a možná středně velkých osob, protože začnou prázdniny. O tom samozřejmě dneska taky budeme mluvit a ve zprávách o tom, že hledanou pandu z brněnské zoo se podařilo najít v knížkách, podrobnosti za chvíli.
0: Po šesté Daft Punk. Enrique Iglesias. A bude i Pokáč. Dneska jsem v lese byl a už tam. I v tom lese bude teplo, ale ne tak jako třeba, že budete mimo ten les. Jak to vypadá teď? V Brně už máme 20 stupňů. Vidím, že tady ve Strážovicích u Kyjova už mají 23,5 a to je 6 hodin ráno. Dneska odpoledne při jasné obloze až 36 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V zoo Brno utekla z výběhu panda červená. Odchytili ji v přilehlých kníčkách. Je v pořádku, ale zaměstnanci pro jistotu monitorují. Zřejmě utekla ve středu. Podařilo se jí to asi díky stromům, které když se u výběhu k sobě více přiblížily jejich větve. Zaměstnanci tak budou muset porost upravit.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygieniků, kteří kvalitu vody sledují. Mírně zhoršená je podle měření z minulého týdne v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
1: Ve Žďáru nad Sázavou je u kostela svatého Prokopa nově socha jeho patrona. Bronzové dílo včera pracovníci umístili na mohutný žulový blok Nové Kašny. U kostela a sousední tvrze dokončuje radnice dvouleté úpravy veřejného prostranství. Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, na zatím klidné silnice, potvrdí nám to Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny. Rádia Krokodýl, přímo v Brně se na silnicích zatím projíždí téměř plynule. Místy zpomaluje pravý pruh na dálnici D1 a to tradičně na příjezdu do Brna z Prahy od 175. kilometru. A na cestě z Pohořelic na Brno u odbočky na Hostiradice blokuje jízdní pruh osobní vozidlo po nehodě. Na místě jsou záchranné složky. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koktilšár.
0: Pozor taky na trase ze Znojma na Pohořelice u Kašence, tam je další sražená strna a na D1, kilometr 146 ve směru na Prahu, leží na silnici roztrhaná pneumatika.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dneska je to radost na všechny strany. Pátek, teplo, sluníčko, možná až moc teplo, do toho prázdniny.
1: Dneska je hlavně vízo, co se u vás doma řeší jako nejvíc, jestli je to složka na vysvědčení a tady tyhle věci. Protože třeba moje děti určitě nejvíc budou ráno řešit, jestli mají dobrý vlasy, jestli mají dobrý hadry.
0: Já jsem včera na brněnské lehce se podívat a přijel jsem někdy jakože fakt hodně pozdě.
1: Takže tě to minulo, ty přípravy?
0: Minulo, protože dcera se taky vrátila po třech dnech ze školního výletu, tak ani nestihli
1: ještě,
0: nic.
1: Můj syn taky.
0: No nic moc říct, s ženou jsem se viděl jako chviličku, šel jsem zpátek. Vím, že dneska už jedou na rehabku, na sedmou, to jako nevím, jak budou stíhat, protože žena ještě chce dělat nějak kvítko, nějak uvázat z toho, co
1: mají toho
0: roste
1: moc,
0: na zahradě.
1: Tak už jsou určitě vzhůru.
0: Je toho moc. Zas, ať to zvládnete.
1: Držíme pěstí.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, proč Bůh stvořil nejdříve muže a potom ženu? Protože ani všemocný Bůh by nedokázal splnit všechny podmínky, které by si žena na stvořeného muže kladla.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: Co stojí za zmínku z 26. června toho kterého roku? Například rok 1741, kdy byla Marie Terezie korunována uherskou královnou. V roce 1968 v rámci Pražského jara byla zrušena cenzura. Je, to bylo krásné. No a za necelé dva měsíce přijela návštěva. Na strašně moc dlouho. Ano, pojďme třeba dál. Rok 2011. Čeští hokejbalisté vyhráli v Bratislavě mistrovství světa, když ve finále porazili Kanadu 3-1. Co zmíníme ze světa? Například rok 1906, kdy v Le Mans odstartovala první automobilová Grand Prix. Závodníci museli ve dvou dnech šestkrát projet okruh dlouhý 103 kilometrů. Vítězem se stal Maďar Ferenc Sitz na voze Renault. V roce 1945 byla v San Francisku přijata Charta OSN. V roce 1977 proběhl poslední koncert Elvise Presleyho v aréně Market Square v Indianapolis. V roce 1997 britské nakladatelství Bloomsbury vydalo první knihu Joanne Rowlingové Harry Potter a Kámen mudrců. Tehdy v pouhých 5650 výtiscích. Člověk by netušil, co se potom z toho celosvětově stalo, úplně neuvěřitelná věc. Pojďme dál, rok 2015 nejvyšší soud USA legalizoval sňatky homosexuálů ve všech státech Spojených států amerických. A v roce 2016 byl po 9 letech výstavby otevřen rozšířený panamský průplav. Kdo dneska slaví narozeniny? Například zpěvačka Ariana Grande, ta má dneska 33. narozeniny. Herec, také moderátor Petra Svoboda, slaví dneska 74. narozeniny. A tak trochu kuchař Ivan Vodochodský slaví dneska narozeniny 63. Co svátek? Slaví Adriana a také Adrian. Dneska je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. A dnes je také Mezinárodní den na podporu obětí mučení. Dneska nás bude trošku opět mučit počasí, tak snad to zvládneme v pohodě. Dobré ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Escape na Krokodýlu, 6 hodin 21 minut. Počasí stručné odpoledne až 6:30.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnes končí školní rok, žáci základních a středních škol si převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde víc než 1,5 milionu žáků a studentů. Od soboty jim začnou letní prázdniny, do lavice školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Družice Kostka, kterou vyvinuli a sestavili pouze studenti a studentky VUT v Brně, čeká ve startovacím modulu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX na svůj let do vesmíru. Na oběžnou dráhu by měla zamířit v červenci. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jeho americká země nabídku z Česka přijala včera odpoledne. Počet potvrzených obětí stoupl zhruba na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných. Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezóně pokračovat v mistrovství světa v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto2, podepsal novou roční smlouvu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Nejenom dnes, ale i zítra a pozítří si budete říkat, no klima by se hodila. Prosím vás pěkně, dneska nám to padne, dneska někdo za vás vyhraje tu klimatizaci, kterou má pro vás Radio Krokodýl a Klimastyle. Co pro to musíte udělat?
2: Musíte vychytat 3 klimatizační hity po sobě, jsou to Katy Perry Hot and Cold, taky je to Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart.
1: Až uslyšíte tyhle 3 písničky v tomhle pořadí, volejte Krokodýla, když budete první, je to vaše. Držíme palce a dneska to někdo z vás určitě vyhraje.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, kde je zatím klid, troufám si říct. Ostatně potvrdí nám to v téhle chvíli také Kuba.
4: Pěkné ráno pro všech. Rádia Krokodýl. Díl přímo v Brně se na silnicích zatím projíždí téměř plynule. Místy zpomaluje pravý pruh na dálnici D1 a to tradičně na příjezdu do Brna z Prahy od 175. kilometru. A na cestě z Pohořelic na Brno u odbočky na Hostiradice blokuje jízdní pruh osobní vozidlo po nehodě. Na místě jsou záchranné složky. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšár.
1: Kubo, děkujeme, pozor D1, pokud jdete od Vyškova na Kroměříž na kilometru 236,5 stojí u Kradnice porouchaný kamion. A hasiči v místě odklízejí vyteklý olej z vozovky, tak tam tudy jeďte prosím opatrně.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je 6 minut po půl sedmé, přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno a namířeno máme do školky v Řečkovicích a ptáme se, proč lidé točí filmy.
3: Aby se lidi mohli na něco dívat.
4: Aby lidi měli lepší zábavu.
3: Kdyby lidi nevěděli, co dělat, tak by si mohli pustit film.
4: A taky, jak když si to můžou natočit do počítače a tam se dívat a přitom třeba usnout můžou.
5: Protože aby se lidi nenudili.
1: Já přemýšlím, kdy já jsem dal naposledy vůbec nějaký film. Televizi jsem nezapnul asi 14 dní. Vůbec?
2: Já bych se taky strašně ráda podívala na nějaký film, ale já mám dost problém, že jak se k tomu dostanu do polohy ležmo, tak jsou okamžitě tuhá.
1: Mně stačí úvodní titulky. Spím. Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš

0: Pobeneš si tady u nás na Krokodýlu 4 minuty před 6:45. Jak máme venku? Teplota nám stoupá, v centru Brna máme v téhle chvíli už 21 stupňů. Stražovice u Kyjova hlásí 27 stupňů, hrozný. Domašov 24, Vyškov tam je necelých 19, to samé platí pro Břeclav i Znojmo. Odpoledne nás čeká těch stupňů až 36.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Průměrný věk matek v Jihomoravském kraji byl loni 31,8 roku, meziročně o 2 desetiny roku vyšší. Otcové měli průměrně necelých 35 let. Od roku 2000 se průměrný věk zvýšil asi o 5 let u matek i otců. Nejstarší matce v kraji bylo loni 50 let, nejstaršímu otci 67. Počet základních škol, které na prvním stupni plně přecházejí na slovní hodnocení, roste. Podpora učitelů v tom, jak slovní hodnocení používat, by měla být vyšší. Od září 2027 totiž nebude možné hodnotit na vysvědčení žáky prvních tříd známkami a bude dovoleno pouze slovní hodnocení. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončení nákladné desetileté rekonstrukce v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Ti také poprvé zveřejnili, že od nástupu na trůn v roce 2022 britský panovník zaplatil na daních celkem přes 30 milionů liber. Tenistka Tereza Valentová skončila ve wimbledonské generálce na turnaji na trávě v Eastbourne ve čtvrtfinále. 19-letá česká reprezentantka podlehla v generačním souboji o 19 let starší Němce Mariové 3-6-5-7. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Brunnery z Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně s rádiem Krokodýl.
1: Ano, festival RegioJet Ignis Brunensis pokračuje už zítra na Brněnské přehradě. Dronová show, poprvé 500 dronů a začátek, prosím pěkně, ve 22 hodin a 3 minuty. Úplně přesně s hudbou na rádiu Krokodýl.
2: No a poté s ohňostrojem Česka ve 22.30. No a jak se dopravit na přehradu, o tom mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
3: Krásný den nejenom těm, kteří se chystají navštívit ohňostroje na Brněnské přehradě. Pro váš klid a pohodlí rozhodně doporučujeme využít hromadnou dopravu. Cesta tramvajovým tunelem z Pisárek do Bystrce trvá pouhých 12 minut a spoje mají vysokou přepravní kapacitu. Posílené budou linky 1, 30 a 50 a v provozu budou tramvaje P1 z Komárova a P9 z Lesné přes centrum města až na Rakoveckou. Poslední posilové linky od přehrady odjíždějí ještě krátce po půlnoci. Tramvaje i autobusy komfortně rozvezou cestující po celém městě. Děkujeme a přejeme hezký divácký zážitek.
1: Děkujeme, tolik mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem o tom, jak se dopravit zítra tam a zpátky na ohňostroje.
0: Rádio Krokodýl.

0: Tak tohle byla Meredith Brooks, Ibič, tady u nás na Radiu Krokodýl, 2:15 před 7 hodinou.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Cirkusácký workshop s cirkusem Laputika nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 16 hodin. A zakončení 10. divadelní sezóny v Industře začíná hned v 17.30.
3: Radio Krokodýl.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Za minutu bude 7, děti už se doma šňoří, oblékají.
6: Přesně tak, dneska je to samozřejmě o vysvědčení, i o tom budeme mluvit ve zprávách. Řidiči by taky měli dneska kvůli tomu výrazně zpomalit a být ve střehu.
0: Přesně tak, co si dáme po 7. hodině po těch zprávách, například Taylor Swift. Dáme také Milky. A budou i Činasky. Ale tak jako vychlazené a s bublinkama to víno, viď? V tomhle počasí.
6: Ale tak až v podvečer bych řekla.
0: Dobře, tak po 12. jako už můžete. Ale v podvečer je to nejlepší, pak už nikam nemusíte asi chodit. Co dnešní počasí? Horké. V Brně máme už teďka nějakých 22 stupňů, u Kyjova je 26,7, ale odpoledne čekáme všude až 36.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: 7, hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Dnes skončí školní rok, 1,5 milionu žáků základních a středních škol si převezme svá vysvědčení. V Brně na ně bude dohlížet stovka strážníků. Posílené hlídky se objeví v okolí téměř 30 základních škol. Pohybovat se budou i v parcích a na hřištích. Řidiče dnes prosíme o větší opatrnost. Stavba kolektorů v ulicích Česká, Veselá a Solniční se po necelém roce hloubení šachet a prací na povrchu přesouvá pod povrch. Dělníci začnou z vyhloubených šachet hloubit samotné chodby kolektoru. Ražba potrvá přibližně rok.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
6: Po více než roce prací na několika letech plánování skončila úprava návrší pod zříceninou Kozí hrádek poblíž centra Mikulova. Vznikly nové cesty, vyhlídky, odpočívky i terasy zadržující vodu. Návrší prošlo také rozsáhlou úpravou zeleně. Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident, který je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z 9 kandidátů na post, který letos uvolní Francouz Luc Tardif.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Slovo má Kuba, jdeme na silnice.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V úseku 1 kilometru čekejte zdržení na průjezdu přes Bosonohy v Brně na cestě do centra. Doprava vázne také na křižovatce ulic Merhautova a Vranovská. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy. Zpomaluje převážně nákladní doprava od exitu 168 po exit 196. Osobní auta se místy zdrží od Ostrovačic a ve Starém městě u Uherského hradiště na Kostplanské ulici dejte pozor na dopravní nehodu. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Telšár.
0: Děkujem, Kubo. Pozor také na nehodu na Břeclavsku na trase z Hrošovan nad Divišovkou na Mikulov. Na výjezdu z Březí se srazila 2 osobní auta. Místo nehody je průjezdné jedním jízdním pruhem.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Kdybyste se chtěli jít třeba v neděli schladit do kina, tak máme pro vás dvě vstupenky.
1: Tam totiž bude určitě klimatizováno a budeme o ty vstupenky soutěžit už za chviličku s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V obchodě. Prosím vás, včera jsem si u vás koupil židli a dnes už je rozbitá. No neříkejte. A on si na ní někdo troufnul sednout?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut, k tomu máme tady Brněnské Hantec, co dneska hrajeme. Máme tady pro vás dvě vstupenky do kina Lucerna na film Mimoni a Monstra. Bude se to hrát v neděli ve 2 hodiny odpoledne a tam se určitě schladíte.
2: Tak jestli chcete vidět snímek, ve kterém my dva máme hlavní roli.
1: Ano, Mimoni.
2: Tak volejte Studio 603 103 103 a dneska to bude jednoduchý, si myslím.
1: Jo, já bych teda řekl, že ne zase.
2: Fakt?
1: No dobře, takže Žanek se ptá.
3: Gomete, co to znamená nasadit hmyzoša do dózny?
1: Nasadit hmyzoša do dózny. Zeptali jsme se Brňanů, schválně, jestli věděli.
4: Bolí mě hlava.
5: To asi hodně hrká něco.
6: Něco mu mlátí.
7: Že mu prostě straší v kebuli, no, že není jakože v pořádku, ne?
8: Takže bolí hlava.
1: No v podstatě...
2: Z půlky to tam určitě bylo.
1: No. Nasadit hmyzoža do dózny, co to může být? 603, 103, 103. Rádio Krokodýl, děkujeme.
2: Tak ještě vám dáme chviličku. My víme, že máte dneska fofr, když je to vízo, ale...
1: To je pravda. Krokodýl, dobrý den.
9: Dobrý den, tady je Miluše.
1: Miluško, dobrý den. Zdravíme vás. Kam pak vás zdravíme?
9: Do Brna.
1: Do Brna, dobře. Městská část Šlavy určit?
9: Slatina.
1: Slatina. Mm-hmm. Jak trávíte ty horké dny?
9: No, pracovně.
1: Jo, takhle, aha, dobře, třeba jaký volno nebo dovolená. Vy víte, co to znamená nasadit hmyzoša do dózny?
9: No, myslím si, že to je nasadit si brouka do hlavy, jakoby o něčem přemýšlet.
1: Teda.
2: Skvělá.
3: Nasadit hmyzoša do dózny znamená dát brouka do hlavy.
1: Jste to řekla úplně přesně, teda jako gratulujeme.
2: Já jsem věřila, že
9: děkuji,
2: to dneska padne.
9: Děkuji.
1: Budete si schladit do kina, tak gratulujeme, mějte se hezky.
2: Krásný den.
9: Děkuji, nashledanou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 7 hodin 20 minut tomu, vy jste s Radiem Krokodýl, jak máme venku teplo a bude výrazně tepleji. V Brně máme nějakých 22, 23 stupňů, kousek od Velkého Meziříčí v Dobré vodě už je stupňů 26, odpoledne při jasné obloze 33 až 36.
1: Radio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Státní zástupce zamítl všechny stížnosti proti zahájení trestního stíhání policistů z dálničního oddělení v Domašově na Brněnsku. Stížnost podal začátkem března 19-20 lidí obviněných ze zneužití pravomoci a přijímání úplatků. Obžaloby zatím nebyly podané. Vodní záchranáři na Nových Mlýnech, Vranovské i Brněnské přehradě se připravují na tropický víkend. Na většině přehrad budou od víkendu nepřetržité hlídky. V Brně fungují non-stop v režimu už od pondělí. Zítra budou navíc kontrolovat zákaz vstupu na hladinu kvůli ohňostroji. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, včera policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Fotbalisté Pobřeží Slonoviny poprvé na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze, porazili Curaçao 2-0. Fotbalisté Ekvádoru zdolali už jistého vítěze skupiny Německo 2-1 a slaví postup z třetího místa. Nizozemsko přehrálo 3-1 Tunisko, fotbalisté Japonska remizovali se Švédskem 1-1 a oba týmy postupují. Austrálie hrála s Paraguají nerozhodně 0-0 a díky lepšímu skóre uhájila druhé místo ve skupině. Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3-2 nad vítězem skupiny Spojenými státy. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Prosíme o pomoc při hledání Fenky německého ovčáka Jitušky. Ano, přišla nám prosba o toto sdílení. Už delší dobu ji marně hledáme a nevzdáváme naději, že se vrátí domů. Je možné, že se jí ujal někdo v dobré víře nebo se z nějakého důvodu nachází u někoho z okolí. Nezaznamenali jste náhodou, že se u některého ze sousedů nebo ve vašem okolí objevil nový krátkosrstý vlkošedý německý ovčák? Jakákoliv informace může být důležitá. Za informace, které povedou k nalezení živé Jitušky, se nabízí odměna ve výši 100 tisíc korun. Děkujeme všem, kteří budou ochotní pomoci nebo tuto výzvu budou sdílet. Pokud máte jakékoliv informace, které budou oceněny a odměněny částkou 100 tisíc korun, můžete je volat na telefon 604 608 673. Pokud tedy víte, volejte. 7 hodin, 22 minut, přesný čas.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.e-kondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Rádio Krokodýl. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
6: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Je dobré mít spřízněnou duši.
12: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Ano, Krokodýla Klima Style mají pro vás řešení na tyhle horké dny. Dneska někdo vyhraje klimatizaci. Kdo to bude?
2: Bude to ten, kdo vychytá 3 klimatizační hity po sobě a jsou to tyto. První musí být Katy Perry, Hot and Cold. Po ní Gwen Stefani Cool. A za Gwen Stefani Elton John a Dua Lipa Cold Heart.
1: V tomhle pořadě, až to zazní na Krokodýl, volejte 603 103, pokud budete první, klimatizace je vaše.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V úseku 1 kilometru čekejte zdržení na průjezdu přes Bosonohy v Brně na cestě do centra. Doprava vázne také na křižovatce ulic Merhoutova a Vranovská. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy. Pomalu je převážně nákladní doprava od exitu 168 po exit 196. Osobní auta se místy zdrží od Ostrovačic a ve Starém Městě u Uherského Hradiště na Kostelanské ulici dejte pozor na dopravní nehodu.
1: Pozor taky dejte při nájezdu do Královopolského tunelu ve směru od spodu nahoru, jako když jdete od Lesné nebo z Porgesovy, tak těsně před tunelem je odstavené nákladní auto pro poruchu, tak tam dejte pozor. A pozor taky dejte na Břeclavsku na trase z Hrušovan nad Jivišovkou na Mikulov, kde se na výjezdu z Březí srazila 2 osobní auta.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je 6 minut po půl osmé. Jsou zaměstnání, kterým to v tomto počasí fakt nezávidím.
2: To teda, ve školce v Králově Poli jsme se ptali, co dělá Tavič.
3: Peče koláče s hrozinkami, koláčový šneky, krojosanky s marmeladou, krojosanky s čokoládou. Pec krojasany a rohlíky.
4: Třeba

0: pekařské portfolio.
1: Normálně to je řetězová reakce, ty děti, že?
0: Ale spustí takový jeden. Croissant s pudinkem.
1: Ježišmarja, i bez pudinku.
0: Kdybyste nám to donesli, děkujeme. Dobré ráno.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Laska Čap na Krokodýlu, 4,5 minuty před 7:45. Venku je celkem už dost teplo. U Kyjova už mají 27 stupňů. 28 stupňů už je v Podivíně, u Břeclavy, a teplota nám bude stoupat. Na odpoledne předpovídáno 33 až 36 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnes končí školní rok, žáci základních a středních škol si převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce se jde více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od soboty jim začnou letní prázdniny, do lavic se vrátí v úterý 1. září. Lidé mohou v ulicích centra Brna od včerejška potkat kropící vůz. Důvodem jsou přetrvávající extrémní teploty. Pracovníci budou ulice kropit 3x denně až do neděle. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla 2 silná zemětřesení. Jeho americká země nabídku z Česka přijala včera odpoledne. Počet potvrzených obětí stoupl zhruba na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných. Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezóně pokračovat v mistrovství světa v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto2. Podepsal novou roční smlouvu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
4: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
11: No vám. I tobě. A taky tobě.
12: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl.
1: Už zítra to pokračuje, začíná se dronovou show. Přes 500 dronů, začátek ve 22 hodiny, 3 minuty. S hudbou samozřejmě tady u nás na rádiu Krokodýl. A navazovat to bude ohňostrojem Česka. Start 22.30, hudba opět na rádiu Krokodýl.
2: No taky důležitá informace, jak se na přehradu dopravit autem, kde zaparkovat a víc už o tom mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia. Řidiči, kteří chtějí odstavit své auto na staré dálnici, by měli počítat s tím, že se tato odstavná plocha otevře nejdříve po 19. hodině. Hlídky je tam navedou, jakmile to bude vyžadovat dopravní situace na okolních parkovištích. Také prosím pamatujte na to, že starou dálnici je nutné kvůli bezpečnosti provozu opustit nejpozději o půlnoci. V opačném případě hrozí odtažení vozidla. Při příjezdu i odjezdu prosím berte zvýšený ohled na pěší a cyklisty. Na příchodových a odchodových trasách v celé oblasti se jich vždy pohybují stovky. Děkuji a přeji hezký zážitek.
1: Tak abyste věděli, jak to zítra bude vypadat. Dobré ráno.
0: Krokodýl.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Za minutu bude 8, v drtivé většině míst se bude za minutu už rozdávat vysvědčení. Co ty tvoje ratolesti, těšili se, těší se?
5: Ano, hlavně, že měli šaty, kabelku, triko, střih v pořádku.
4: Vlasy upravy, namalovat, je mi to jasné. Prosím tě, zprávy FOSu o čem?
5: Hezké ráno, svoz odpadů v Břeclavi se kvůli extrémním teplotám přesouvá na brzké ranní hodiny, podrobnosti za chvíli.
4: Co dáme po 8. hodině? Eli Shookies. Taky Michaela Jacksona. A bude opět Radeček hory. 8 bude za 20 vteřin.
6: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
4: Dnešní počasí bude opravdu letní, odpoledne až 36 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 8, hezké ráno.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: V Zoo Brno utekla z výběhu panda červená. Odchytili ji v přilehlých kníčkách. Je v pořádku, ale zaměstnanci pro jistotu monitorují. Zřejmě utekla už ve středu. Podařilo se jí to asi díky stromům, kdy se u výběhu k sobě více přiblížily jejich větve. Zaměstnanci tak budou muset porost upravit.
8: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
5: Svoz odpadů v Břeclavi se kvůli extrémním teplotám přesouvá už na 5. hodinu ráno. Svozová firma tak chce ochránit posádky popelářských vozů před poledním žárem. Břeclavská radnice žádá obyvatele o pochopení.
8: Rádio Krokodýl. Žďársko.
5: Ve Žďáru nad Sázavou je u kostela svatého Prokopa nově socha jeho patrona. Bronzové dílo včera pracovníci umístili na mohutný žulový blok u Nové Kašny. U kostela a sousední tvrze dokončuje radnice dvouleté úpravy veřejného prostranství. Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Vyrazíme na silnice, slovo má Jakub.
9: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Očekávejte dlouhou kolonu zhruba kilometr v Brně na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici. V Milíčově ulici před Královopolským tunelem stojí náklaďák s poruchou a před Brnem od Prahy na dálnici D1 se zdržíte od 168. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Kup Tilšar.
4: Kubo, děkujeme. Pozor ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku v ulici Dlouhá se řeší nehoda osobního auta s motorkou.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: hromada peněz na krokodýlu nachystána.
1: To by byly prázdniny. 107 450 korun ve hře už za pár minut za náš krokodýlí zvuk.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vaším problémem je nikotin. Ale pane doktore, já vůbec nekouřím. Aha, tak to bohužel značně komplikuje diagnózu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 80 to je přesný čas, čas, kdy nabízíme krásnou částku.
2: Máme tady 107 450 korun a vy si o ně právě teď můžete volat do studia Krokodýla 603 103 103.
1: První, kdo se dovolá, uhodne zvuk, který tady máme, tak bude mít výrazně příjemnější víkend, možná nejenom víkend. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana.
1: Dobrý den, Dano, co máte v plánu o víkendu, když bude takové horko?
3: No, nějaký to flákáníčko asi, trošku.
1: Trošku.
2: S tím bych souhlasila.
1: Co máte pro nás za tip?
3: Já bych si mohla myslet, že je to porcování drůbeže nůžkama na drůbež.
1: Dobře, jdeme si to poslechnout. Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Ne, tenhle typ tady navíc nedávno byl.
1: No, myslím si, že, že předevčírem dokonce, nebo tak nějak to bylo.
3: Já neposlouchám úplně.
1: Jasně, no, to chápem, to je nám jasný. Takže porcování drůbeže nůžkama fakt ne. Tak si užijte tak ten víkend, mějte se moc hezky.
2: Krásný den.
3: Mějte se.
1: Naschledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: David Guetta s Kelly Rowland na Krokodilu 18,5 minuty po 8 hodině, kdy má pro vás na Krokodilu Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: 28,7 je teď v Domašově, kousek od velké Víteše. Fakt, teplota už je hodně nahoře. V centru Brna máme nějakých 25 stupňů, třeba Vyškov, ten hlásí taky 25, 23 hlásí Břeclav. Odpoledne ty teploty budou výrazně vyšší, čeká se 33 až 36 stupňů.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Městská část Brno jich vyzývá cyklisty a ostatní uživatelé cyklostezky pod stavbou křížení D1 a D2, aby respektovali dopravní značení a nepoškozovali zábrany. Pokud se bude porušování pravidel opakovat, celničáři cyklostezku uzavřou. Průměrný věk matek v Jihomoravském kraji byl loni 31,8 roku, meziročně o 0,2 roku vyšší. Otcové měli průměrně necelých 35 let. Od roku 2000 se průměrný věk zvýšil asi o 5 let u matek i otců. Nejstarší matce v kraji bylo loni 50 let, nejstaršímu otci 67. Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. Francouzská metropole dnes zakáže konzumaci a prodej alkoholu. Historicky nejlepší střelec světových šampionátů Lionel Messi oslavil ve středu 39. narozeniny. V dějišti mistrovství světa se dočkal dortu a gratulací od spoluhráčů. Každý měl na sobě personalizované triko, na kterém byl vyobrazen právě s reprezentačním kapitánem. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
2: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Radio Krokodýl.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
2: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je dobré být spolu.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Ta klimatizace to není jenom nějaká bedínka na stůl, to je normálně regulární klasická klimatizace, kterou pro vás má Krokodýl a Klimastyle. Dneska ji někdo z vás vyhraje.
2: No a jak už můžete cítit, tak ji letos opravdu budete potřebovat.
1: Ano.
2: A k tomu, abyste ji vyhráli, stačí vychytat 3 klimatizační hity po sobě. Je to Katy Perry, Hot and Cold. Poté Gwen Stefani, Cool. A do třetice Elton John a Dua Lipa, Cold Heart.
1: Až zahraje tady ten hudební set dohromady, volejte, pokud budete první, tak je to vaše.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Očekávejte dlouhou kolonu zhruba kilometr v Brně na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici. V Milíčově ulici před Královopolským tunelem stojí nákladák s poruchou a před Brnem od Prahy na dálnici D1 se zdržíte od 168. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Kuba asistánce Kuba Telšár.
1: Kubo, děkujeme. Nehoda je hlášena v Brně z ulice Žarošická. Tady se srazila 2 osobní auta. Další nehoda je z Brna v ulici Žabovřeské ve směru na Pisárky před odbočkou na Knínžickou. Se srazilo osobní auto s kamionem a v Jihlavě, kde nás sledíte na frekvenci 120.3, tam je nehoda v Havlíčkově ulici, kde se srazila 2 osobní auta.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 9:05, jdeme za dětmi.
2: Ve školce Nelsné se ptáme, proč má velbloud hrb.
3: To se mu není zima, aby si tam lidi na něho mohli sednout.
4: Aby mu nebyla zima.
5: Aby mu zbyla voda.
6: Aby se na něho mohli sedat a jezdit na něm cirkusáci.
7: A mohli se na něm vozit.
8: Oni tam mají vodu.
1: Jak ten vtip, jak se to malý velbloudiátko ptáte velké maminky velbloudice. Maminko, a proč máme tak jako dlouhý víčka a ty řasy tam? No to je, když jako jdeme tou pouští a fouká ten písek, aby nám to nefoukalo jako do očí. Aha, na co mám takový dlouhý prsty na těch nohách? No to, aby jsme se nebořili do písku, aby se nám dobře chodilo. No a na co mám ten hrb? No tam, když jdeme nějakou dlouhou trasu, máme tím dej zásoby vody a to bude dělat. Velbloudiátko říká, mami, a není nám to tady v té zoologické trochu úplně na prd?
2: No, je.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rolling Stones nám dělali společnost na rádiu Krokodýl a doznívají 5 minut před 8:45. Venku máme horko už téhle chvíli. Už schválně, už je tady někde přes 30? Ne. Jo. Našel jsem. Mysli Bořice, tam mají rovných 30 stupňů. To ještě není ani 9. Hrůza. Domašov 28,3, Vyškov 26, v Brně máme 27,5. Odpolední teploty při jasné obloze až 36 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Vodní záchranáři na Nových Mlýnech, v Ranovské i Brněnské přehradě se připravují na tropický víkend. Na většině přehrad budou od víkendu nepřetržité hlídky. V Brně fungují non-stop v režimu už od pondělí. Zítra budou navíc kontrolovat zákaz vstupu na hladinu kvůli ohňostroji. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, včera policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončení nákladné 10leté rekonstrukce v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Ti také poprvé zveřejnili, že od nástupu na trůn v roce 2022 britský panovník zaplatil na daních celkem přes 30 milionů liber. Rozšířené mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo ve čtvrtečním programu historický rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek. V roce 2022 v Kataru jich bylo 172. Šampionát také překonal 32 let starý rekord v návštěvnosti. Zápasy dosud navštívilo 3 605 357 diváků. Tolik přehled zpráv.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
1: fajn. Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
2: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
1: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
2: No přece od Klimastylu z Hodonína.
3: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
4: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
5: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
6: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
11: No je to nejlepší po ránu.

0: 8 minut před 9. Jedno varování.
1: Podrobnosti přináší mluvčí policie České republiky v Brně Petr Vala.
2: Dobré ráno. Léto je v plném proudu a policisté znovu varují před riziky spojenými s koupáním. Během několika dnů řešili policisté na Jižní Moravě dva vážné případy. Na Brněnsku skončilo koupání mladistvého chlapce tragicky. Přes okamžitou záchranou akci se ho už nepodařilo zachránit. Na Hodonínsku v noci pak policisté vytáhli z vody silně opilého muže, který odmítal spolupracovat a ohrožoval svůj život. Apelujeme na veřejnost, aby nepřeceňovala své síly a vždy zohlednila podmínky ve vodě. Do vody by neměli vstupovat lidé pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Důležité je také respektovat zákazy koupání a výstražná značení. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat dětem, které by u vody měly být neustále pod dohledem dospělých. Rizikové je také skákání do neznámé vody, kde mohou číhat skryté překážky. Stačí okamžik nepozornosti nebo přecenění vlastních sil a následky mohou být fatální. Posluchačům Rádia Krokodýl přeji příjemný víkend.
0: Děkujeme.
1: Tolik policejní mluvčí Petr Vala, dejte na sebe prosím velký pozor.
3: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Návrat k nevinnosti tady u nás na Kroku Dům, taková předzvěst 90, které budou po 9, protože tohle 90 byla rok 93. 9 bude za 2 minuty.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Cirkusácký workshop s cirkusem Laputika nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 16 hodin. A zakončení 10. divadelní sezóny v Industře začíná hned v 17.30.
4: Rádio Krokodýl.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude, váš Bolek.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Bude 9. Už ti přišla, prosím tě, Kačenko, informace, co vysvědčení?
9: Ne, vůbec, nezájem.
0: Aha, přece jenom to je věk, kdy ty děti s těmi rodiči už moc nespolupracují. Přátelé, máme pátek 26. června. Ano, pátek, dává se vysvědčení, začínají prázdniny. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
9: A Tunda Kala, krásné dopoledne. Ve zprávách samozřejmě i o tom, že už většina školáků převzala svá vysvědčení. U vás je to ale, Tundo, trochu jinak. Vy teprve čekáte na to rozdávání, že?
0: Přesně, oni mají
9: v kavárně.
0: V 10 hodin mají sraz v kavárně.
9: To je ale školička.
0: Neuvěřitelný. Co si dáme po 9? To budou 90. Dr. Alban. Sonic a taky Backstreet Boys. Prázdniny začínají parádně, teda aspoň pro děti, pro ty, co jsou v práci, úplně moc ne, ty teploty. Ano, dneska je teplo už v téhle chvíli, už jsou tady místa, kde máme přes 30 stupňů, třeba Myslibořice, kousek od Moravských Budějovic, tam těch 30 právě teď mají. Odpoledne ale budeme čekat teploty až k 36 stupňům.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Jsou tu zprávy, vítejte.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Dnes končí školní rok, 1,5 milionu žáků základních a středních škol si převezme svá vysvědčení. V Brně na ně dohlíží stovka strážníků. Posílené hlídky se objevily v okolí téměř 30 základních škol. Pohybovat se budou i v parcích a na hřištích. Řidiče dnes prosíme o větší opatrnost. Stavba kolektorů v ulicích Česká, Veselá a Solniční v Brně se po necelém roce hloubení šachet a prací na povrchu přesouvá pod povrch. Dělníci začnou z vyhloubených šachet hloubit samotné chodby kolektoru. Ražba potrvá přibližně rok.
4: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
9: Po víc než roce prací a několika letech plánování skončila úprava návrší pod zříceninou Kozí hrádek poblíž centra Mikulova. Vznikly nové cesty, vyhlídky, odpočívky i terasy zadržující vodu. Návrší prošlo také rozsáhlou úpravou zeleně. Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident, který je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z 9 kandidátů. Funkci letos uvolní Francouz Luc Tardif.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak to vypadá na silnicích, nám prozradí Kuba.
11: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošické ulici u křižovatky s Jedovnickou dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Osobní auto s kamionem se srazilo na Žavovřeské ulici směrem na Pisárky před odbočkou na Knínickou. Projíždí se tam ale bez zdržení. Doprava vázne na křižovatce Zvonařky a Dornichu. Pozor na Brněnsku mezi Čebínem a Kuřimí. Bourala tam 2 osobní auta. A místy zpomaluje provoz na dálnici D1 od Ostrovačic po exit 96. Prahy do Brna. Pro Rádio Krokodýl z globální stánce Cocktail Shard.
0: Kubo, děkujeme. Pozor taky na Třebíčku, na vjezdu z Výčapů ve směru na Ratibořice, kde se střetlo osobní auto s traktorem, projdete jedním jízdním pruhem. Ano, na některých místech začaly žně, takže počítejte s tím, že se potkáte třeba s kombajnem, s nákladňákem, s nějakým traktorem, kolem polí, práší se, není vidět, dejte na to fakt pozor.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: přemýšlím, co popřát těm, kterým začínají prázdniny. Asi, aby to ve zdraví přežili a v září jsme se sešli.
1: Aby si to užili, je to tak. A navíc teda já musím říct, že dneska v poslední školní den se u Bolka hraje představení Uča musí pryč.
0: Tematické.
1: Tak učitelé, šup, šup na prázdniny.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nikdy nerozbalujte dárky před odchodem hostí. Pokud tak učiníte, tak už nikdy je nebudete moct někomu z těchto hostí dát jako dar vy.
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: I dneska přišla objednávka na hit vašeho života na mailovou adresu program@krokodil.cz. Pěkný den do Krokodýla. Můj hit na léto, posílám vám ho, je od Panic at the Disco, High Hopes. Tak pro všechny, co se potí v práci, díky, Monika z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Dělo se to hlavně včera, ale částečně se to bude dít i dnes. Co brněnská laťka? 30. ročník. Včera se skákala u brněnské Olympie. A ač by člověk řekl, že třeba to mimořádně horké počasí bude vyhovovat například Kubánce, tak nakonec vítězství putuje k severské závodnici do Švédska. Louise Ekman předvedla opravdu skvělý výkon, 194 cm. Mimochodem, dvě závodnice překonaly poprvé v životě tady na brněnské laťce výšku 190 cm. A to Italka Marta Morara, také Adelina Prison, britská to závodnice. Zkrátka dobře, včera to byla velká paráda, včetně koncertu Leny, bylo to moc pěkné. No a jak když jsem říkal, že dneska to pokračuje, tak ano, stále je tam ještě postaveno to doskočiště, taky tribuny a tak dále. Od 13 hodin budou soutěžit mladší žáci a žákyně ročníky 2013 až 15. No a od 14:30 do 17:30 takzvaně sportuje celá rodina. Jakkoliv početné rodinné týmy budou sportovat v atletických disciplínách při předložení vysvědčení jednoho člena z týmu. Děti obdrží také samozřejmě drobné dárečky, takže brněnská laťka 30. ročník se vydařila. Jaký bude ten 31. ročník? No, na to si musíme počkat. Na další 90. vy moc dlouho čekat nemusíte. Co dáme? Liquido, Vaya con Dios a také Spin Doctors. 9 hodin, 21 minut, úplně přesně.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22:30 Ohňostroj Česka s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Rádio Krokodýl.
0: Krokodýlí zvuky právě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days.
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Je dobré mít přítele na celý život.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Přesně 8 dní, 24 minuty a 20 vteřin schází do chvíle, kdy se otevřou brány na pastýřské louce. Kde to je? Proč by se měly otevírat? Tak přesně za tak dlouho začne festival Vezuv. Na pastýřské louce, který se koná mezi obcemi Suchý a Velenov, příští víkend 4. a 5. července. Kdo na tom festivalu vystoupí? Škvoři, Lucie, Marpo, Martina Bartlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další a další. Telefonní linka je volná 603 103 103. První, kdo se dovolá a uhodne hit v jedné sekundě, tak ty vstupenky získává. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Já vás taky, já už jsem se představil dvakrát.
2: No, já jsem Tomáš.
1: Výborně, Tomáš, odkud nám voláte, Tomáši?
2: Já mám nějaký blbej signál, nebo co?
1: Jo, odkud nám voláte, Tomáši?
2: Z Brna,
1: dobře. Je vám teplo?
2: Vedro.
1: Tak jdeme hádat, tady to je.
3: 3, 2, 1, go!
1: Tak, ukázka nám zazněla.
2: Já jsem tohle slyšel, protože mám asi špatný signál tady.
1: Jo, tak já zkusím ještě jednou, abyste neřekl.
2: Jo.
1: Teď už je to na vás, už nám to zaznělo.
2: Je to na mě, no.
1: No, teď je to na vás. Poprosím nějakou odpověď.
2: Tak bohužel.
1: Tak je mi líto. Děkuju, ať se daří. Mějte se moc hezky, 603 103 103. Telefon už je zase volný a můžete zkoušet své hudební znalosti nebo vědomosti, nebo nevím, jak to nazvat. Radio Krokodýl, dobrý den. Haló. Dobře, taky nic. Tak to zkusíme do třetice. Jenom řeknu, že to rozhodně není 90. Ta písnička je z roku 2023. Rádio Krokodýl, dobrý den. Taky nic. Si máme přehřáté telefonní linky. Tak dáme ještě jeden pokus a pak si ještě dáme nějaké další soutěžní kolo. Rádio Krokodýl, dobrý den. A taky nikdo. Dobře, tak ještě jednou teda, víckrát už ne, aby jsme s tím zase netrávili úplně celé dopoledne. 603 103 103, to je telefon sem k nám, na který můžete volat. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: No, Olga.
1: Olga, dobrý den, Olgo. Poznala jste?
4: Já si myslím, že to je písnička, se jmenuje Hello.
1: Hello?
4: Mhm.
1: Nemenuje, bohužel, je mi líto. Děkuju vám, mějte se tak moc jo. Hezky. Naschledanou. Není to úplně tak jako daleko s tím pozdravem nebo s nějakou takovou výzvou. Radio Krokodýl, dobrý den.
5: Dobrý den. Kdo? Já vím, jak se jmenuje písnička.
1: Dobře, ale já nevím, jak se jmenujete vy. Tady je Radio Krokodýl.
5: Jmenuji dobrý se Mateo.
1: Mateo, dobrý. Tak Mateo, ano. Písnička se jmenuje.
5: Jmenuje se Kiss Me, ano. Od Dermota Kennedyho.
1: So kiss me the way. Máte jedničku s hvězdičkou, postoupíte do dalšího kola bez ztráty desítky a hlavně vyhráváte dvě vstupenky na Vesu. Jsou vaše, gratuluju.
5: Děkuji, nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou. A my si to dáme úplně celé. Dermot Kennedy, jaký jsme hit z roku 2023 jsme dneska hádali.

0: Dnešní hit v jedné sekundě, chvilku trvalo, než jsme to rozlouskli, ale nakonec Mateo uhodl Dermota Kennedyho. Z roku 2023 se do desáté podíváme zase do 90. let, třeba do roku 99. Bye, bye, bye. Dáme také Dizzy Life. A taky bude Rager. Adriana a Adrian dneska slaví svátek Krokodýl, gratuluje.
1: Nazdar rockeři, festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nebuď lama, chyť si lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
5: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
6: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Everything's gonna be alright a Sweetbox tady u nás na Krokodilu. To byla poslední 90 po deváté, protože bude 10 za minutu a čtvrt.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
5: všude zdejší, všude je fajn.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co nabídneme po desáté hodině? Eda Sheerana. I'm in love with the shape of you. Madonu. A taky budou činasky. Každá česká vlajka má slovenský
6: klín. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Brno hlásí už 32 stupňů. Odpoledne ještě teplej. 33 až 36.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
6: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné dopoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Na 7 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji včera teplota překonala dosavadní rekord pro 25. červen. Na 6 z nich překonaly teploty rekord z roku 2016. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v Žabovřeskách, kde bylo 35 stupňů Celsia. V kuřecích řízcích z řetězce Tesco našla státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem použitelnosti do 25. května. Letos se jedná o několikátý případ těchto bakterií v kuřecím mase, které inspekce testovala. Výrobky pocházely z různých řetězců a z více zemí. Nejstarším člověkem, který byl v moderní historii popraven na Floridě, se stal 74-letý muž odsouzený v 90. letech za smrtelné pobodání své manželky. Dusty Ray Spencer byl prohlášen za mrtvého ve čtvrtek v 18:10 tamního času po podání smrtící injekce. Za necelé 3 týdny má být na jihu Spojených států popraven další 74-letý muž. Rozšířené mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo ve včerejším programu historický rekord v počtu gólů střelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek. Předchozí maximum z minulého turnaje v roce 2022 v Kataru bylo 172.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
10: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošické ulici u křižovatky s Jedovnickou policisté došetřují nehodu dvou osobních vozidel. S téměř kilometrovou kolonou počítejte na cestě přes Bosonohy na příjezdu do Starého Lískovce. Na příjezdu do Uherského Brodu na kruhovém objezdu od Starého Hrozenkova komplikuje provoz požár nákladňáku. A pravý pruh zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy, momentálně od Ostrovačit. Pro Rádio Krokodýl z klobásy stánce koktejl Šár.
0: Kubo, děkujeme. Pozor na Vyškovsku v Brankovicích. V ulici na náměstí srazilo osobní auto chodce. Počítejte s omezením, jsou tam jak policisté, tak i záchranáři.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tak co, milí krokodýlové, už se vám hratelosti pochlubili? Samé biče, tedy samé jedničky, nějaká dvojka, nějaká trojka nebo čtyřka. Doufám, že to dopadlo tak, jak to dopadnout mělo, tedy dobře. Jste s krokodýlem. A u nás taky dobře dopadne, protože dneska budeme někomu nadělovat klimatizaci. Podrobnosti během chvilky.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: si zadarmo.
1: Přátelé, kamarádi, dneska to padne, dneska to bude. Co? No, klimatizace. Ve finále. Dnes si někdo opravdu vyhraje krokodýl a Klimastavy pro vás už mají řešení. Stačí vychytat ve správném pořadí tři písničky, nebo ve správném, v tom správném pořadí. Katy Perry, Hot and Cold, Gwen Stefani, Cool, Elton John, Cold Heart. A když tohle zazní, volejte krokodýla a je to vaše. Váš je taky krokodýl.
0: Vedra. Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
3: www.klimastyle.cz
5: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
6: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
8: 30 000 korun.
7: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce-daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
10: Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
11: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kam dneska vyrazit, to necháme na vás. Je mi jasné, že asi spousta rodičů vezme děti třeba někam na oběd. Říkáte si v centru, co, kde, tady, co by šlo. Tak koukám tady třeba pivnice U Čápa, co dneska nabízí. Můžete vybírat ze tří menu. Polévka se podává bramboračka s houbami a slaninou. Pak mají tři jídla. Já třeba bych si dal něco trochu lehčího. Kuřecí kung pao s bambusovými výhonky a zdušenou rýží. A dáte za to 182 koruny. Nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Draft House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně s rádiem Krokodýl.
7: A už zítra pokračuje ohňostrojná přehlídka, poprvé 500 dronů. Začátek ve 22 hodin a 3 minuty s hudbou na Krokodýlu. A hned poté ohňostroj Česka ve 22 hodin 30 minut s hudbou opět z rádia Krokodýl. A tak bychom se šli podívat, jak se tam dostat. Tak nejlépe asi městskou hromadnou. No ale doporučení má pro nás v téhle chvíli mluvčí brněnské městské policie pan Jakub Ghanem.
8: Krásný den nejenom těm, kteří se chystají navštívit ohňostroje na brněnské přehradě. Pro váš klid a pohodlí rozhodně doporučujeme využít hromadnou dopravu. Cesta tramvajovým tunelem z Pisárek do Bystrce trvá pouhých 12 minut a spoje mají vysokou přepravní kapacitu. Posílené budou linky 1, 30 a 50 a v provozu budou tramvaje P1 z Komárova a P9 z Lesné přes centrum města až na Rakoveckou. Poslední posilové linky od přehrady odjíždějí ještě krátce po půlnoci. Tramvaje i autobusy komfortně rozvezou cestující po celém městě. Děkujeme a přejeme hezký divácký zážitek.
7: Tolik pozvánka do městské hromadné dopravy, byste se v pořádku, v pohodě a hlavně bez kolon dostali na ten ohňostroj, na ten zítřejší, který bude opět odbavovat Rádio Krokodýl.
9: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Velká pohodovka od Cyndi Lauper, Time After Time, tady u nás na Krokodýlu, hit z roku 1984. Pojďme ale do současnosti, bude 11 hodin a budou zprávy a ty zprávy má Petra Očempak. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Mendelova univerzita nesouhlasí s výsledkem hodnocení své výzkumné činnosti a odvolala se i o tom za chvilku.
0: 2,5 minuty a bude 11 hodin.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého.

0: Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ.
1: Rádio Krokodýl.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy hýří nápady.
4: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského Digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
6: Co zahrajeme za hity po 11. hodině? Například bude Rihanna Only Girl. Like yeah. Budou Eurosmith. A taky bude Gump, protože to nevzdá.
7: Protože to nevzdám, a tak to je.
5: Rádio Krokodýl, počasí.
6: Jak tak koukám na to počasí, tak mě napadá, že bychom se, přátelé, měli chovat slušně, poctivě, být hodní, nekrást, nikoho neurážet, nepomlouvat. Proč to říkám v souvislosti s počasím? No to je jednoduché. Když tyhle věci budete dělat, dostanete se do pekla. A to, co je teďka venku, to je taková demoverze. Peklo. Je tam šílené vedro. Dneska se odpoledne čeká až 36, jinak v neděli se čeká třeba až 38 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Mendelova univerzita nesouhlasí s výsledkem hodnocení své výzkumné činnosti. Hodnotící zpráva, kterou škola obdržela z ministerstva školství, ji ocenila známkou C, tedy průměrná, stejně jako před 5 lety. Univerzita se odvolala a požádala o opakované projednání. Se svým hodnocením nesouhlasí více vysokých škol. Celkem se jich v řádném termínu odvolalo 8. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři, nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitelé psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jeho zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončení nákladné 10leté rekonstrukce v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Ti také poprvé zveřejnili, kolik král Karel odvedl státu na daních v uplynulých letech. Od nástupu na trůn v roce 2022 britský panovník zaplatil na daních celkem přes 845 milionů korun. Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezóně pokračovat v mistrovství světa v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto 2. 24-letý jediný český účastník elitního seriálu uvedl, že podepsal novou roční smlouvu.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Zkontrolujeme silnice, slovo má Kuba.
10: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Řečkovicích na Novoměstské ulici u křižovatky s Kořízkovou došlo k dopravní nehodě. Bouralo se také na Provazníkově ulici směrem na Královo pole u mostu Svitava. Doprava tam zpomaluje. Kolona na zhruba 5 minut je na Jihlavské před Vídeňskou. A převážně nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 168. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Delšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 11. hodině vyrazí krokodýl cestovatel na výlet, na procházku, když uhodnete kam, vyhrajete dvě vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroje. Jste s krokodýlem v pátek, kdy se rozdává a rozdávalo vysvědčení. Doufám, že to klape. Přeju hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel vyráží na výlet, na procházku, nazvěme to, jak chceme, zkrátka dobře, tip na výlet tady pro vás mám. Když uhodnete, jaké místo v téhle chvíli doporučuji, vyhrajete dvě vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroje, na tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy. Jedná se o Ohňostroj, který bude odpalován příští týden 1. července. Startuje se ve 22 hodin a 30 minut a Švýcaři to budou mít pod palcem. Kamže to vyrážíme? Dneska společně vystoupáme na kopec, nebo přímo nahoru. Nachází se ve Žďáru nad Sázavou, kde nás sladíte na frekvenci 96. Na tomto kopci, nebo hoře, najdete jedno z nejvýznamnějších děl z počátku 20. let 18. století. Jedná se o nepochybně nejosobitější dílo pana Santiniho Eichla. Samotný kostel je protkán symbolikou číslovky 5, která vychází z legendy o Janu Nepomuckém. Víte, jak se ten kopec nebo ta hora jmenuje? Nebo případně ten kostel, jakože úplně celý? Víte? Tak můžete volat Krokodýla. 603 103, tedy telefon 103, telefon sem k nám. Radio Krokodýl, dobrý den. Haló, Krokodýl, kdo pak tam?
2: Petr.
1: Zdravím Petra, do auta?
2: Do auta.
1: Co vám píše teploměr v autě?
2: Já nevím, já to tam teďka mám vyplý, 32 tam bylo.
1: 32, to je moc hezký. Prozradíte mi, kam jsem to zval, kam jsem dával ten tip na výlet?
2: Tady asi tak kilometr a půl ode mě, Zelená hora.
1: Voláte přímo z místa teda?
2: Přímo z místa jsem na náměstí ve Žďáře.
1: Jo, takhle. Ptát se vás, jestli jste tam byli, asi zbytečné, vidíte. Ano, ty domácí památky má člověk prohlídlé velmi dobře. Takže vy jste uhodl, tím pádem také vyhráváte dvě vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroje. Gratuluju k tomu. Srovnáme si čas 6 minut a bude 11:30.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Radio Krokodýl. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22:30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před Ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s Ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.e-kondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Radio Krokodýl, Tonda Kala.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
7: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
8: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
11: je fajn. Je dobré mít parťáka při práci.
12: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 2,5 minuty a bude 11:45, kdy je ten pravý čas volat do krokodýla. Teď jsem uvolnil telefonní linku 600 300 303. Nejrychlejší z vás, kdo se dovolá a prozradí zvuk, který tady máme, tak prosím pěkně vyhraje částku, která je velmi příjemná, a to 107 500 korun českých. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Halo.
1: Halo.
2: No, dobrý den, tady Zdeněk.
1: Dobrý den, Zdenku, odkud pak nám voláte?
2: Volám z Oslavan.
1: Z bazénu?
2: Ne, z bazénu, jsem z práci.
1: Takže v bazénu.
2: No, taky v bazénu, no.
1: Tak, Zdenku, z hrušky dolů. Co máte pro nás za pěkný tip, který jsme tady neměli a který bude ohodnocen tou krásnou částkou?
2: No, já vymýšlím takový speciality, tak já doufám, že by to mohlo být třeba střihání vlasů.
1: Pardon, nerozuměl jsem té odpovědi.
2: Střihání vlasů, když vás...
1: Jo, rozumím. Já jsem už rozuměl celýmu, ale té odpovědi jsem nerozuměl. Už jsem ji rozuměl, stříhání vlasů. Dobře, jdeme stříhat vlasy. Podle vás to zní takhle?
2: No.
1: Aha.
2: Halo?
1: No, já vás slyším celou dobu a všichni vás slyší celou dobu.
2: Já vás slyším špatně, no.
1: Jo, takže arbitr se k odpovědi vyjadřuje takto. Jakože ne, to jste slyšel?
2: To jsem slyšel.
1: No, no vidíte, tak... najednou to jde.
2: najednou to jde.
1: Je mi líto, ale bohužel není to správně. Jo. Mějte se moc hezky.
2: Dobře, naschle.
1: Naschranou.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3

Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Krokodýl.

0: Nájemného nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
1: Rádio Krokodýl. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
5: K obědu po 12. hodině to budou Toes and I. Beautiful Day, YouTube. A taky bude opět Radeček, všechno je v pořádku.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
5: Dívám se na tu teplotní mapu a vypadá to, že největší teplo je teď, no fakt, v Brně. 35 stupňů. Taky ale skoro všude. Nějaké desetinky, možná stupně, ale odpoledne bude ještě tepleji, 36. Neděli až 38.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezký pátek.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Ve věku 91 let zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Byla také spoluzakladatelkou encyklopedie dějin Brna a v roce 2021 se stala čestnou občankou. Družice Kostka, kterou vyvinuli a sestavili pouze studenti a studentky Vysokého učení technického v Brně, čeká ve startovacím modulu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX na svůj let do vesmíru. Na oběžnou dráhu by měla zamířit v červenci. Na Kostku naváže další projekt, který je teď ve fázi designu. Nynější vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie včera ohlásila nejteplejší den v historii měření. Paříž má kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Dnes také zakázala konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Dosud ho držely Spojené státy, které turnaj v roce 1994 hostily sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo 3 milióny 605 357 diváků.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Dobré poledne, jdeme na silnice, co se nám kde stalo. Tak například na trase mezi Brnem a Svitavami u Březové na Svitavou se srazila dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Odstavené auto stojí na D1 na kilometru 192 ve směru na Prahu. Policisté také došetřují nehodu ve Znojmě ve Vídeňské třídě u křižovatky s Průmyslovou, kde se srazila dvě osobní auta. Vidím, že už spousta lidí jako odjíždí, kolona už je na výjezdu z Brna ve směru nahoru, na Kuřim, to je přes celou Kuřim, a taky Klipůvce, tam už je to stání zhruba na nějakých 10 minut. Po D1 pojedete pomaleji, ojky, už tady od Domašova, tam začíná kolona, hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu, a pojedete v té koloně až do křížení s D2. Není to stojící, nepřetržitá kolona, ale kolona tam je, chvíle mi to jede, chvíle mi zase ne, tak prosím pozor. Pak i počítejte s tím, že dneska děti už jsou rozjívené, začaly jim prázdniny, spousta lidí bude už jít na dovolenou, na prázdniny. Dejte na sebe pozor, abyste vždy šťastně dojeli tam, kam chcete. A že vás tam ten blbec nepustil, no tak vás nepustil, tak co si z ní budete dělat? Děcka, hlavně v klidu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 12. hodině, to už jste ho asi možná viděli z oči v oči, že? To vysvědčení, doufám, že se zadařilo, u nás se teda zadařilo až hodně, úplně nečekaně, a doufám, že se dneska bude dařit také Adrianám a Adrianům, kteří slaví svátek. Zítra slaví svátek Ladislav a Ladislava a v neděli Lubomír a Lubomíra, tak gratulujem. A buďte s Krokodýlem, vyhrajte Klimu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde tatínek do hračkářství a že zhání dárek pro dceru. Máte nějakou barbínu? Ano, buď za 300 korun svobodnou, nebo za 800 rozvedenou. Cože? No tak svobodná je mladá, pěkná, no a rozvedená je ošoupaná stará. No tak asi tu svobodnou, je hezčí, je levnější. A proč je ta druhá dražší? No, tak ta rozvedená, tak k té je Kenův auťák, Kenův barák.

opět Hradeček. Skočíme si do bazénu, kolega Tonda se šel chladit a my vás taky ochladíme. Klimatizace pro vás gratis dneska odpoledne, jakmile padnou za sebou Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Dua Lipa Cold Heart. Benzín je váš, je tady benzín. Klimatizace je vaše. No a do té doby letní hity Krokodýlák, Clean Bandit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: na Krokodýlo Cranberry se Zombík. No a my teďka jdeme za našimi nejmenšími posluchači Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska jsme ve školce na Lesném, máme vysvědčení, ale ve školkách taky tak trošku končí. Tak jsme se zeptali na takovou zajímavou věc. Věřím, že o prázdninách i děti budou sledovat filmy, tak jsme se zeptali, proč se ty filmy točí.
2: Aby se lidi mohli na něco dívat.
3: Aby lidi měli lepší zábavu.
4: Kdyby lidi nevěděli, co dělat, tak by si mohli pustit film.
5: A taky, jak když si to můžou natočit do počítače a tam se dívat a přitom třeba usnout můžou.
6: Protože aby se lidi nenudili.
0: Proč sledujeme filmy? Na to jsme se ptali našich zlatíček, nejmenších posluchačů Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Připraveni, dneska vám rozdáme klimatizaci na schlazení zdarma.
1: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
7: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštěvte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Je dobré mít se na koho spolehnout.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Na kroku dílo Adam Ďurica, no a ze školky jdeme do brněnských a jihomoravských škol.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Dobrý den, dospělí, základní škola Kanice. U nás ve škole s mobilními telefony to máme nastaveno tak, že děti, když ráno přijdou do školy, tak mobil uloží do šatní skřínky a celý den tyto mobily nepoužívají, pokud zrovna výuka toto nevyžaduje.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl Alvar Soler a teď jdeme do zoo.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Jan Bedřich na telefonu, zdravíme do zoo Brno.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoologické zahrady. Prázdniny se nezadržitelně blíží a pro nás to znamená jednu velkou změnu. Od 1. července pro vás, naše návštěvníky, prodlužujeme otevírací dobu o celou hodinu. Nově tak můžete zoo Brno navštívit každý den od 9 až do 19. hodiny večerní. Pokladny se pak uzavírají hodinu před koncem otevírací doby. Denně pro vás bude jezdit také náš zoováček a v provozu zůstává i sezónní vstup. A proč se k nám během prázdnin vydat? Protože v zoo je opravdu na co se dívat. Letos máme obrovskou radost z celé řady mláďat. Daří se například našim manunům, malé přírůstky máme také u korzaků, vapity sibirských, sobu polárních, kapibar nebo u jelena milu. A radost nám udělalo i mládě klokana bažiného. Těšit se ale můžete samozřejmě i na naše dospělé obyvatele. Velkým lákadlem jsou například naše lední medvědice, kterých můžete v areálu pozorovat hned 5. A to dokonce na dvou různých místech zoologické zahrady. Tak si naplánujte letní výlet do Zoo Brno. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna tmečka.
0: Jan Bedřich a Zoo Brno, zdravíme.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
11: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
12: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
11: Pršet nebude, váš Bolek.
13: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Sofie Lex bez které na kroku dělo, je tady 13. hodina, čerstvé zprávy. Petra dorazila, má ano, už šortky?
1: No nemám.
0: Ani sukni?
1: To bych vám neudělala.
0: Dobře, co si dáme pohled. Do zpráv, povídej.
1: Ale podíváme se na tom, jak to vypadá s vodou v přírodních koupalištích na jihu Moravy.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší. Všude je fajn.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 13. zrt Maja. Whitney Houston. Pohnoutí. Počasí to bude tropické.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Dnes plus 36, sobotu 37.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy, včetně brněnské přehrady, zůstává vhodná ke koupání. Mírně zhoršená kvalita je podle měření z minulého týdne v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Letošní komunální volby se podle očekávání uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Petr Pavel. Ruská turistka skončila v nemocnici na Bali údajně poté, co vypila dvě sklenice červeného vína. Poté se jí udělalo špatně a postupně upadla do bezvědomí. Lékaři u ní diagnostikovali mozkovou smrt. Jako příčinu určili otravu metanolem. Rodina se nehodlá vzdát, dokud se příčina smrti podrobně neobjasní a viník nebude identifikován. Symbolicky během mistrovství světa jde do aukce míč ze čtvrtfinále šampionátu v Mexiku 1986 mezi Argentinou a Anglií, ve kterém Diego Maradona vstřelil slavný gól boží rukou. Aukce začne na částce 53 milionů korun.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, dvě osobní auta se srazila na trase mezi Brnem a Svitavami u Březové. Další komplikace, D1, nebezpečně odstavené dodávka, pokud míříte od Vyškova na Brno 207 km. No a bourá se taky ve Znojmě v ulici doktory Milady Horákové. Dejte pozor, šťastnou cestku.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Děrka s vámi, no a někde padne taky benzín, co benzín, klimatizace gratis, tak doufám, že z toho horka taky už neblbnete. My vás ochladíme, krokodiláci.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane Pávek, tak jsem slyšel, že jste se oženil. Jo, už mě nebavilo vysedávat po hospodách. No a co teď? Teď už mě to zase baví.

0: Úžasná Whitney Houston na Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Tropická vedra, no a samozřejmě jdeme se spojit taky s brněnskými strážníky. Na telefonní lince je jejich mluvčí Jakub Ganem. Jaký byl týden podle vás?
2: Hezký den posluchačům do studia. Hned v pondělí se 21 strážníků podílelo s dalšími záchrannými složkami na zásahu u letecké Pumy nalezené v areálu Malé Ameriky. Hlídky městské policie odkláněly dopravu a informovali chodce i pracovníky v blízkých provozovnách. Ukázali jsme taky záchranu malého bílého psa, který doma vyskočil na stolek pod oknem, roztrhal odtud stažené volně visící žaluzie, dírou v nich prolezl na balkon a tam se ještě protáhl s kulinou mezi zábradlím a podlahou. Ocitl se tak na úzké římce, pod kterou strážníci a svědci drželi deku jako záchrannou plachtu a hasiči ho po žebříku snesli dolů. A pokračuje i trvalá přítomnost hlídek městské policie u hlavního nádraží. Strážníci tam ve středu spoutali muže, který pil alkohol, žebral a pokusil se napadnout cestujícího. Útoku předešli, šedesátník o svou láhev s vínem přišel a skončil na záchytné stanici. Zodpovídat se bude ze 4 přestupků. Přeji vydařený víkend a pokud se chystáte na ohňostroje nebo jinou akci pod širým nebem, nezapomeňte prosím na zásobu nealkoholického a nejlépe neschlazeného pití a chraňte se před sluncem. Mějte se pěkně.
0: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno. Děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: 13 hodin 22 minuty.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
5: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
8: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
9: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
15: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Elton John, Dua Lipa, tady se něco děje.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Tady je Krokodýl, kdo tam, haló?
2: Ano, tady Lucka.
0: Lucko, co pak se děje?
2: Já ani nevím, je docela vedro.
0: No a proč voláš?
2: Protože potřebujeme klimatizaci.
0: No, jaké byly pravidla?
2: Dovolat se jako první po třech písničkách.
0: A já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci!
2: Jupi! Moc děkuju.
0: No co ty na to?
2: No je to perfektní.
0: No pojď se nám trošku zaradovat, holko, ale... protože vyhráváš klimatizaci, my tě uchladíme.
2: Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
0: Možná si to ještě neuvědomuješ, ale vyhrála si pro ten svůj baráček nebo byt klimatizaci. To znamená no, to... celé tohle léto. Pojď se nám zaradovat, holko.
2: To je úplně super, super, super.
0: Tak ještě, přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold. Gwen Stefani Cool. Elton John Dua Lipa. Tak prosím tě, trošku radosti.
2: Jupi!
0: Gratulujeme, klimatizace tvoje, krokodiláci. No a vy ostatní nezoufejte, soutěžíme o další krásné věci tady u nás na Krokodýlo. Klimatizace od Klimastyle je mezi vámi a tohle je naše výhrkyně. Tak ještě jednou tvoje jméno, odkud jsi?
2: Lucka z Nosislavy.
0: Koho všechno budeš chladit?
2: Komu všechno?
0: Koho všechno v bytě nebo v baráku budeš chladit?
2: Já to asi možná věnuju rodičům.
0: Dobře.
2: Ještě větší vedro než nám.
0: Vydrž na telefonu, vyplatil se ti poslech.
1: Rádio Krokodýl.

0: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
5: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme

0: www.opel.cz. Když práce, tak Daikin.
1: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tak v Brně teďka aktuálně měříme plus 37 stupňů Celsia. A co Petra, v pohodě? Vládá to?
1: Tak my tady máme klimošku, takže
0: já to tady
1: jo.
0: Mám vyplý, já si tady větrám.
1: Ano, je tady trošku
0: tady
1: teplej.
0: 30, bych typoval v kanclu 30 stupňů. Co si dáme do zpráv?
1: A na seznam nemateriálních statků lidové kultury na jihu Moravy přibyl i Hantec, tak i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Muzikálovou komedii Sugar, aneb Někdo to rád horké, uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Hru Půča musí pryč nabízí divadlo Polka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. z Krokodýla Taylor Swift. Mr. President Coco Jumbo. Lucie Bílá.
9: Každá bouře, co jsem přežene.
0: Tak to vám bude hrát Krokodýl.
10: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně plus 37, zítra až plus 40. Přežijte ty vedra.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí. Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury jihomoravského

0: kraje je nově rozšířený obrněnský Hantec a tradiční obchůzku blažejáků v obci Blatnička na Hodonínsku. Hantec vznikal v Brně několik staletí. Ovlivnila ho hanácká nářečí češtiny, brněnská němčina i historický středoevropský argot. Policie dnes informovala, že v jedné z vodních nádrží na Brněnsku se minulý pátek utopil mladiství. Potapěči ho našli mrtvého po více než 2 hodinách pátrání. Česko čeká rekordně teplý víkend a policisté i záchranáři apelují na veřejnost, aby rizika u vodních ploch nepodceňovala.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
0: V Národním parku Podyjí je kvůli suchu zvýšené riziko požárů. Platí zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese. V terénu je v této souvislosti víc strážců přírody. O víkendu Česko čekají horké dny. Na jihu Moravy meteorologové na neděli předpovídají až 40 stupňů. Desítky lodí se dnes ráno vydali na třídenní etapový závod z Českých Budějovic do Prahy. Účastníci během maratonu překonají vzdálenost více než 180 kilometrů. Musí se připravit i na vysoké teploty, které podle pořadatelů v historii tohoto vodáckého závodu nemají obdoby.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy budete popojíždět od 175. kilometru. Na trase z Brna na Svitavy u Černé hory narazilo auto do stromu. Silnice je aktuálně neprůjezdná a kolony jsou tam v obou směrech. Na silnici z Brna na Svitavy se zdržíte ještě mezi Kuřimí a Lipůvskou. Více jak 3-kilometrová kolona se táhne před Mikulovem směrem od Rakouska. 2-kilometrová kolona popojíždí před Slavkovem směrem z Brna na Uherské Hradiště a další zdržení vás čeká u Bučovic. Na trase mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi u Napajedel bourala 3 osobní auta. A ve Znojmě v Uhelné ulici dejte pozor na nehodu osobního auta s nákladním. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeden policista střídá druhého na křižovatce a ptá se, tak co jak bylo? Ale dobrý. Akorát mě takový malý školáček zaskočil otázkou, jestli se země otáčí okolo slunce, nebo slunce okolo země. Tyjo, to je těžký, co jsem odpověděl. No, použil jsem rafinovanou, vyhýbavou policejní odpověď. Táhni pryč ty smrade, nebo tě přetáhnu pendrekem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tohle je naprosto úžasný pohodový Eric Clapton do tropických veder v Brně. Teď aktuálně měříme plus 37 Celsia. Vyškov hlásí plus 36, Mikulov 37 stupňů Celsia. No a ladíte nás všude možně po celé jižní Moravě, díky, že jste s námi. No a přes naší aplikaci můžete poslouchat taky kdekoliv po celém světě, třeba i v Praze. Jak nám tady přes apku píše posluchačka z Prahy, představte si, po dlouhém rozhodování jsme zjistili, že jste naše jedničky a získali jste naše srdce. S pozdravy Alča, Janča, Dáša, Sáša, Máša, tak zdravíme, holky.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
0: 14 hodin 22 minuty.
1: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
3: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizaci? A od kéhože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
3: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
10: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Depešáci Krokodýl, tohle vaše rádio. No a za okamžik se podíváme na tropické teploty i z pohledu zvířátek, na co si dát pozor. Víme to, jsme Krokodýl.

0: Tereza Kernlová, tady Krokodýl, tohle vaše rádio, díky, že posloucháte. No a my jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl, víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Víme, co se děje, krokodýláci, no ano, máme tepla, tak možná bychom se mohli podívat taky za zvířátky. Jste pro? Právě teď jsme ve spojení s veterinární správou Jihomoravského kraje, no a zjišťujeme podrobnosti, tedy víme, co se děje.
2: Zdravím posluchače Rádia Krokodýl. Ano, na rozdíl od nás zvířata nedokážou potit. Výjimkou jsou však koně. Ostatní zvířata se při extrémních teplotách ochlazují primárně zrychleným dýcháním a sáláním tepla z povrchu těla. Což není možné, pokud je okolí teplejší než povrch těla. Zvířatům tedy často stoupá tělesná teplota i o 2 stupně. Cítí se tedy jako my, když máme horečku.
0: A to může být problém.
2: Základ je jednoduchý. Zajistit stín, proudění vzduchu a dostatek chladné, nikoli však ledové vody. Věřte nebo ne, prasata při vedru vypíjí až 6x více vody než normálně. Důležité je odložit pro zvířata namáhavé aktivity. Například cestování a procházky se psem po městě. Vyrazte spíše ráno nebo večer a vyhýbejte se rozpáleným chodníkům. Velmi riziková je právě přeprava zvířat. Inspektoři KVS v tomto období neumožňují přepravu hospodářských zvířat v neklimatizovaných vozidlech, pokud by teploty během přepravy měly překročit 30 stupňů. Za krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj Karolina Polvarská-Mukalčáková.
0: Moc děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
3: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 13. hodina, čerstvé zprávy a taky Petra, o čem budou zprávy?
1: A zítra nás čeká na brněnské přehradě ohňostroj a pozor, bude jubilejní, i o tom už za chvilku.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Poprvé jste Joan Jett. Marek Ztracený. Budou v zóně. To vám bude hrát Krokodýl.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně teploty kolem 38 stupňů, zítra plus 40.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na brněnské přehradě zítra začne 29. ročník mezinárodní soutěže uměleckých ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis a pátá přehlídka dronových světelných představení Ignis Drone Show. Zítřejší soutěžní ohňostroj Česka s názvem Vzhůru ke hvězdám bude jubilejním 150. ohňostrojem v historii přehlídky. Radní Tišnova vybrali vítěze architektonické soutěže na podobu nového městského domu, který má zahrnovat tělocvičnu, parkovací dům i komerční prostory. Vyrůst má na nezastavěné ploše u křižovatky Rígrovy a Drbalovy ulice. Město teď čeká výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. Práce na ní by měly začít ještě letos. Brněnský Mendel Festival letos znovu propojí vědu, vzdělávání i zábavu. Zároveň připomene odkaz zakladatele genetiky Gregora Johana Mendla. Koná se od 12. do 19. července. Hlavním dnem je sobota 18. července, kdy milovníci hudby i zájemci o vědu vyrazí do kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Vstup je zdarma. Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Dosud ho držely Spojené státy, které turnaj v roce 1994 hostily sami, zatímco letos ho pořádá.

0: Dají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo 3 605 357 diváků.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Víme, jak to jezdí.
3: Hezké všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně ve Vídeňské ulici ve směru do centra před nájezdem na D1 komplikuje provoz nehoda. Kolona je od Modřic. V Brně v Řečkovické ulici u čerpací stanice bourala 2 osobní auta. Na Blavensku v Kunštátu na náměstí Krále Jiřího ve směru na Žďár nad Sázavou bouralo osobní auto s motorkářem, doprava tam maluje. Na D1 na 207. kilometru ve směru z Brna na Vyškov bourala 2 osobní auta, kolona má 5 kilometrů. Na D1 před Brnem je směrem od Prahy kolona od Ostrovačic. 3-kilometrová kolona vás čeká na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. A na trase Brno-Svitavy u Černé hory je silnice po nehodě neprůjezdná a kolony jsou tam v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Roman. Včera jsem dokázal myšlenkou rozbít 10 talířů. Počkej, a jak? No, řekl jsem manželce, co si o ní myslím.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
1: Jasně, že jo, Krokodýl vás pěkně ochladil. Kdo vyhrál klimatizaci, pojďte si poslechnout.
2: Tady Lucka.
1: Lucko, a já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci.
2: Jupi, moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
1: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold. Gwen Stefani Cool, Elton John Dua Lipa.
2: Tady Lucka z Nosislavy. Poslouchala jsem Krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. Tak perfektní.
1: Lucka už má pohodu a vy můžete mít taky s Krokodýlem.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: 15 hodin 20 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
5: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
0: Radio Krokodýl.
6: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července, každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný.
10: Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jo!
12: Jé!
13: Jipi, jipi!
12: Hornbach, s námi to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah.

0: Tohle je Krokodýl, tohle vaše rádio. Teď pozdrav taky na koupaliště Biotop Brno Jih, kde ladíte Krokodýla ve velkém. Díky, že jste s námi.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude. Váš Bolek.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
8: fajn. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobré odpoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Hezké páteční odpoledne, krokodýláci, 2:16, schyluje se k začátku naší Open Street Party na Minské. No a Černé hory už je lepší situace kvůli té nehodě, která nám zcela uzavřela právě tuhletu trasu. Už je to průjezdné, alespoň Kyvadlově, krokodýly, tak pevné nervy k Černé hoře. Víc pak v dopravě, Petra Zprávy, o čem, vítej.
1: Hezké odpoledne, TIC Brno otevřelo přímo u přístaviště informační centrum, i o tom už za chvilku.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jé!
2: Jé!
4: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Do horkého pátku stále osvěžující muzika. Připravená je klasika kapely Kiss. Bude Jennifer Lopez, David Guetta. Save Me Tonight. Jestli pak už jste viděli její novinku Pracovní romanci. Rozkošnej nový kousek, komediální. Pustíme si taky Půl noc. Půl minuty přesně a budou 4.
8: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Uf, to je ale pařák, krokodýláci. Tady u nás v centru Brna na Kraví hoře nahoře 38 stupňů Celsia. Právě teď je přesně 16 hodin a rosnička Péťa z Vysočiny ze Žďáru hlásí, že tam mají rozkošných 32 stupňů Celsia. No, krokodýláci, bude vlastně ještě lépe. Dá se říci, že slunečno nás neopustí minimálně další 3 dny. Sobota, neděle, pondělí. V sobotu bude 37, v neděli 39, v pondělí opět 37 stupňů. Tak hlavně hodně pijte vodu.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve věku 91 let zemřela brněnská historička Milena.

0: Flodrová. Byla také spoluzakladatelkou Encyklopedie dějin Brna a v roce 2021 se stala čestnou občankou. TIC Brno otevřelo přímo u přístaviště informační centrum Přehrada. Zájemci zde najdou kompletní mix potřebných služeb, které nabízejí infocentra ve městě a kromě toho i další zábavné nebo praktické zboží. Například piškvorky, skládačky nebo kvalitní nafukovací hračky české výroby. Hodit se můžou také pláštěnky, reflexní pásky nebo zapalovače. Družice Kostka, kterou vyvinuli a sestavili pouze studenti a studentky Vysokého učení technického v Brně, čeká ve startovacím modulu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX na svůj let do vesmíru. Na oběžnou dráhu by měla zamířit v červenci. Na Kostku naváže další projekt, který je teď ve fázi designu. Finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v prvním kole tenisového Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s domácí Hanou Klugmanovou a Karolínu Muchovou čeká stejně jako na letošním Roland Garros ruská Anastasia Zacharovová.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pořádně horké odpoledne a díky tomu taky náročná doprava. Jak to jezdí, Martino?
3: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na trase z Brna na Svitavy u Černé hory je silnice po nehodě už průjezdná kyvadlově, kolony jsou ale stále v obou směrech. Na Brněnsku v Holasicích směrem na Vojkovice v Brněnské ulici bourala dvě osobní auta. Na trase mezi Jihlavou a Znojmem na průjezdu Litohoří došlo k nehodě. Blokovaný je tam jeden pruh. Opatrně v Třebíči v Táborské ulici, kde havarovala dvě osobní vozidla. Před Brnem budete na D1 popojíždět ve směru od Prahy od Ostrovačic. Další zdržení vás čeká za Brnem směrem na Vyškov, kde se na 207. kilometru došetřuje nehoda a kolona má zhruba 4 kilometry. A 3-kilometrová kolona je na D2 na příjezdu do Brna směrem od Bratislavy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné páteční odpoledne všem s krokodýlem i vám do kolon, nejenom k Černé hoře nebo ostrovačicům, krokodýláci, ale hlavně pak dětem. Krásný odpo, krásný víkend a krásné celé velké letní prázdniny. No a když máme takovou dobrou náladu, tak jdeme na Hantec. Žanku, zdarec.
1: Zdar jak svíňa z kroxny. Gomete, co to znamená nasadit mizuša do dózny?
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bych prosila důchod po mým muži. A co byl váš manžel? Souchotinář. No a co dělal? Kašlal. Ale z toho přece nemohl být živ. No, teď taky umřel.

0: Tady je Krokodil Oldies but Goldies, 80. Kylie Minogue, I should be so lucky, a jsou 4:20 přesně, takže jdeme na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A dneska to není těžký, Žanku, zdarec.
2: Zdar jak svíňa z kroxny. Gomety, co to znamená nasadit hmyzuša do dózny?
0: Tak přesně tohle mají někteří rodiče, protože dětem najednou začínají velké letní prázdniny a rodiče přemýšlí, co pro ně vymyslí za program, kam pojedou, co budou dělat a jak se budou bavit. Mimochodem ve štatlu jsme to zkoušeli rozlousknout, ale nikomu se to nepovedlo jako správně, přesně přeložit.
3: Bolí mě hlava?
4: To asi hodně hrká něco.
5: Něco mu mlátí.
6: Že mu prostě straší v kebuli, no, že není jakože v pořádku, ne?
7: Takže bolí hlava.
0: No, někde se to jakože těsně minulo, ale nebylo to přesně ani v jednom případě, takže Žany, prosím tě.
2: Nasadit hmyzuša do dózny znamená dát brouka do hlavy. Nasadil jsem si brouka do dózny, jestli budu být betelný den, a doufám, že jo, tak mějte i vy.
0: A mějte betelné prázdniny s dětima.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
1: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského Digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
5: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Krokodýl stále hity. Horký pátek, půl pátá, dvě minuty.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Venku je 38 a nebudou klesat ty teploty. Dokonce má být až 40 o víkendu, tak hlavně dávejte pozor na své děti, pozor na těhotné ženy, na starší, případně nemocné jedince, protože ti by se měli slunci vysokým teplotám, pokud možnost zcela vyhnout. No, ale na Minské se tomu dneska nevyhnem, tam to prostě bude rozpálené a už tam jsme, už odtud vysíláme. Jirka živě na street party a není tam sám, Jirko, tak co se děje? Myslím, že právě začínáme. Ahoj, popiš nám to trošku.
3: Je to tady Krokodýl na Minské před Pablo Escobarem. Tady probíhá street party a mám tady Tomáše z Pablo Escobara. Zdravíme.
4: Zdar lidi, máme pro vás superovou akci na Minské, je to streetová akce. Máme pro vás burgery, koktejly a super počasí. A kdyby vám bylo hledro, tak vás chladíme notnou dávkou vody.
3: Ano, před Pablo Escobarem jsou tady stánky. Přátelé, je tady taková specialitka. Mlžítka, takže čekáme na vás, tak abyste se v těchto tropických dnech ochladili, dali si něco dobrého a taky vlastně se i dobře napili, protože je potřeba dodržovat pitný režim. Jinak, co máme k jídlu?
4: Máme sveše, pak tady máme nějaký borce s langošema, prej supervej mám, ještě jsme neměli, no a hyper super palačinky.
3: Tak se zastavte, krokodíláci. Pablo Escobar, street party na Minské, Krokodýl je tady a bude vám tady hrát až do večera.
0: Jirko, děkujeme, zdravíme a posíláme vám Sound of Silence, nejenom na Minskou s Krokodýlem. Pěkný pátek.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Disturbed, Sound of Silence, krokodiláci a připravených 107 550 korun za zvuky do ruky. Pojďme si zahrát i v tom horku. Do tropického pátku výzva z krokodýla pro vás, co jste starší 18 let a souhlasíte s výherním řádem, co je na našem webu. Kdo splňujete podmínky, můžete si zavolat, pokud tušíte, jaká činnost se skrývá za naším krokodýlím zvukem, který jsme si právě pustili. No a pro všechny připraven kapitán Demo z Latíčka. Dobré odpoledne.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Pro všechny zlatíčka krokodýla nejlépe někde u vody anebo ve stínu, kapitán Demo.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A když se třeba dívám tady u nás pod oknem, kde bývá docela dost lidí většinou, protože přišli na pivko, tak tam je poměrně dost pěkně vymeteno. Ani se nedivím v tom horku. Hezký pátek i na telefon, koho tam máme a kde pak jste vy, odkud voláte? Dobrý den. Haló? Majko, jste tam? Dovolala se Maruška, říkala, že si myslí, že náš dnešní krokodýlí zvuk, dnešní, on už nějakou chvilku trvá, je otevírání víčka na plastovém belíku s barvou. Majko, jste tam nebo nejste tam? Jste si odběhla? Třeba se vyčurat? No, nemáme ji tam. Tak dobře, otevírání víčka na plastovém belíku s barvou, ale do toho dáme, protože to určitě bude zajímat, Majku. Mělo by to být toto a pan arbitr, který už slyšel dokonce dvakrát, co si myslí naše posluchačka Marie, tak říká, že dneska 107 550 korun vyplatíme nebo ne? Tak dneska to nevyplatíme. Zvedáme bank, Majko, děkujeme. Nevím, kam jste se mě poděla, každopádně pěkné odpoledne, hezký pátek všem s krokodýlem. Zvedáme bank a hrajeme dál.
2: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
3: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
5: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
8: 30 000 korun.
7: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
9: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
10: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tak začínají velké letní prázdniny, krokodýláci, a já taky věřím, I believe, že si to s dětma krásně užijete. Dobré páteční odpoledne, nejenom na street party na Minskou, dobrou cestu z práce i na ty prázdniny, zvlášť pokud už jedete s rodiči, třeba do Valtic jako Péťa s Míšou. Mám tady taky Péťu, zprávařku, ta má zprávy. Pět budou o čem?
1: Hezké odpoledne, voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Muzikálovou komedii Sugar, aneb někdo to rád horké, uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Hru Půča musí pryč nabízí divadlo Polka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Rádio Krokodýl.
5: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem z Krokodýla i pro vás, co už míříte na ty prázdniny. Mimochodem, kdo chcete mít srovnaný čas, tak právě teď je přesně pět. A tohle je 15. příčka hitparády Rádia Krokodýl, kterou drží zpěvačka Kristýna Šebíková. Drží 15. příčku, teď drží volant a s rodinou míří do Valtic k rodičům a veze Míšu s Péťou, aby se hezky užili prázdniny. Tak kluci, užít, dát rodičům trošku prostor a rodičové pak budou hezky čerpat energii. Pěkný prázdniny, hezký léto. Britney Spears, dáme si Oops, I Did It Again. Espresso macchiato a bude i Colorado.
10: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Uf, to je pařák. Nenom v Brně, ale i v těch Valticách, kam zdravíme také valtického sekáče Járu. Těšíme se na velkou party. Brno 8:30, Šepkovice 6:30, Vežďáře je příjemnějších 32 stupňů Celsia, ale i tak pořád je to tropické až běda. Sobota, neděle, tam to nebude lepší. Naopak 37 Morava zítra, 39 v neděli, 34 Vysočina zítra, 36 v neděli.

0: Děli, tak pijem a neumdléváme. Užijte si víkend.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 5, hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy, včetně brněnské přehrady, zůstává vhodná ke koupání. Mírně zhoršená kvalita je podle měření z minulého týdne v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mendlova univerzita nesouhlasí s výsledkem hodnocení své výzkumné činnosti. Hodnotící zpráva, kterou škola obdržela z ministerstva školství, ji ocenila známkou C, tedy průměrná, stejně jako před 5 lety. Univerzita se odvolala a požádala o opakované projednání. Se svým hodnocením nesouhlasí víc vysokých škol. Celkem se jich v řádném termínu odvolalo 8. Policie dnes informovala, že v jedné z vodních nádrží na Brněnsku se minulý pátek utopil mladistvý. Potapěčího našli mrtvého po více než 2 hodinách pátrání. Česko čeká rekordně teplý víkend a policisté i záchranáři apelují na veřejnost, aby rizika u vodních ploch nepodceňovala. Rozšířené mistrovství světa ve fotbalu v Severní Americe překonalo ve včerejším programu historický rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Padlo 177 branek. Předchozí maximum z minulého turnaje v roce 2022 v Kataru bylo 172.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Rozpálené asfalty a do toho je provoz, no jak kde docela pomalý, že? Martino?
3: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Kamenice u křižovatky s Rybnickou bourala 2 osobní auta, zdržíte se tam v obou směrech. V Jihlavě v okružní ulici u křižovatky s Brněnskou havarovala také 2 osobní auta, neprůjezdný je tam jeden pruh. Na příjezdu do Znojma od Pohořelic došlo ke srážce 3 osobních aut, projíždí se tam Kyvadlově. Na trase z Brna na Svitavy u Černé hory se likvidují násadky nehody, stále tam čekejte kolony. A na D1 je silný provoz mezi Popůvkami a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: když horké, přesto krásné páteční odpoledne všem s krokodýlem přeje Petr Holík na Moravu Vysočinu i Kyhlavě na dálnici, kde už jedou Zlatíčka, Péťa s Míšou s rodiči na prázdniny do Valtic a my se našich Zlatíček na Lesné ptáme. Proč lidé žvíkají žvíkačky?
1: Protože jim se třeba líbí jako jezení jídla a ty žvíkačky vypadají jako, že by snět co jedla.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Všichni lidé jsou stejní a chtějí jen to jedno. Povzdechla si židle.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Chlapi jsou v černým a my jsme všichni v horku. Doufám, že na sobě nemáte černý, proč to musí být strašný.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Černá přitahuje to sluneční záření, proto radši něco světlého, nejlépe bílého krokodýla, a držet se ve stínu opatrně, hlavně nenechávat nic živýho v autě. Chraň Bůh třeba děti, jo, vůbec. Na to nezapomenout a my jdeme za dětma, zrovna jsme ve školce na Lesné a ptáme se Zlatíček, proč lidé žvíkají žvíkačky.
2: Třeba po obědě, aby si mohli pročistit pusy.
3: Palivý žvíkačky by vypalily ty bacily.
4: Že lidi to žvíkají, protože jim to chutná.
5: A některé žvíkačky jsou takový zdravý. To je tam takový zub na obale a kolem něho nějaký kroužek.
6: Protože jim se třeba líbí jako jezení jídla a ty žvíkačky vypadají jako, že bys něco jedla.
0: No jo, dejte si žvíkačky a dejte si hlavně třeba skleničku osvěžující vody Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 17 hodin 23 a půl minuty, krásné páteční odpoledne, za chvíli Eskabátia s Koloredem.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Radio Krokodýl. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
8: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
9: Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
10: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
11: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
10: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
12: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: 1. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jé!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Stále mladý a stále s krokodýlem. 6:05. Mobily do tašky, pozornost do lavice. Přesně tímto se vydávají některé školy v Brně na Jižní Moravě. Prostě chtějí, aby se děti během vyučování soustředili více, aby spolu mluvili a méně času věnovali a trávili na telefonu. Radio Krokodýl tenhle trend podporuje a právě teď se podíváme na to, jaká pravidla ve školách platí a jaké zkušenosti s nimi mají někteří učitelé a žáci.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Roman Burda, jsem ředitelem základní mateřské školy Horníkova 1 v Brně Výšni. Mobilní telefony máme zakázané 10 roků a máme s tím výbornou zkušenost. Zejména o přestávkách, dětka hrají ping-pong, fotbálek, povídají si, hrají a rozhodně zejména kvůli těm sociálním vazbám to vidíme jako velice přínosné.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl Seal Green, Forget You a pozor, klimatizace.
1: Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Už je to vyřešeno, krokodýláci. Je tady teda pořádnej víkend před náma, 40 stupňů plus, to je neskutečný. Já bych to pozor hlavně na děti, na zvířátka, na těhotný, na seniory, nejenom na Jižní Moravě. A pozor, krokodýl na to má řešení společně s Klimastylem z Hodonína. Soutěžilo se o klimatizaci zdarma, která vám udělá příjemný chládek i v těch nejvíc tropických dnech. Šlo o to ulovit 3 výherní hity, co šly za sebou. No a máme šťastného výherce. Kdo to je?
2: Lucko. A já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci.
3: Jupi. Moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
2: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold. Gwen Stefani Cool. Elton John Dua Lipa.
3: Tady Luzka z Nosislavy. Poslouchala jsem krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. Tak perfektní.
0: Gratulujeme do Nosislavy, Lucko. Krokodýl vás chladí, máme výherce klimatizace zdarma. Gratulujeme a dále hrajeme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: 6:45. Amanda Siegfried, Gimme, Gimme, Gimme a taky bude Alan Walker. Hezký pátek.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
4: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude, váš Bolek.
7: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
8: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Já chci být s tebou. Fun Factory, pohrový pátek, zvláště k bazénu vám hraje Krokodýl i na Minsku, kde si street party užíváte s Krokodýlem a Sirkou. Za ním se taky podíváme. Petra má zprávy na 6. hodinu. O čem jsou, vítej?
1: Hezké odpoledne, zítra nás čeká první ohňostroj na Brněnské přehradě. I o tom už za chvilku.
2: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hity a připravená La Bomba. Mimochodem teď odbyla, je to 10 sekund, 18. přesně. A jestli máte u sebe studený bazén, tak to je bomba. Já tady mám Minelli Rampampam, pošlu to k přehradě, kde máme Tomáše s klukama, tomu se líbí Minelli Rampampam, mimochodem přehrada, taky docela osvěžující velká plocha, co kluci. Budou Miráj a pozdravíme i Františka Duhajského a jeho ženu Štěpánku do Žerůtek u Znojma. Takže Štěpánko, pěkně k bazénu do Ouška. Franta mi tady píše, prej neuvař se nám v tom rádiu. Fany, děkuju, s vaším bazénem to dám. K bazénu do Ouška, ať se neuvaříme. 6:01 přesně právě teď, seš tak nádherná.
5: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A na teploměr, tam se radši ani nedívejte, tam to vůbec není beautiful jak od Joa Cockra, protože tam je skoro 40 stupňů, aspoň tady na Moravě. 39, Šepkovice 36, Žďár 32. Peklo. A bude hůř, sobota 37, neděle 39, 40, Morava, Brněnsko. 34 Vysočina v sobotu, 36 Vysočina v neděli, tak se nám neupečte.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na brněnské přehradě zítra začne 29. ročník mezinárodní soutěže uměleckých ohňostrojů.

0: RegioJet Ignis Brunensis a pátá přehlídka dronových světelných představení Ignis Drone Show. Zítřejší soutěžní ohňostroj Česka s názvem Vzhůru ke hvězdám bude jubilejním 150. ohňostrojem v historii přehlídky. Radní Tišnova vybrali vítěze architektonické soutěže na podobu nového městského domu, který má zahrnovat tělocvičnu, parkovací dům i komerční prostory. Vyrůst má na nezastavěné ploše u křižovatky Rígrovy a Drbalovy ulice. Město teď čeká výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. Práce na ní by měly začít ještě letos. Brněnský Mendel Festival letos znovu propojí vědu, vzdělávání i zábavu. Zároveň připomene odkaz zakladatele genetiky Gregora Johana Mendla. Koná se od 12. do 19. července. Hlavním dnem je sobota 18. července, kdy milovníci hudby i zájemci o vědu vyrazí do kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Vstup je zdarma. Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Dosud ho držely Spojené státy, které turnaj v roce 1994 hostily sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo 3 605 357 diváků.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Páteční dopravní špička už to snad kulminuje, každopádně komplikace jsou stále, sleduje to Martina.
3: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 u Brna před omezením na 196. kilometru ve směru na Vyškov je aktuálně 3-kilometrová kolona. Na dálnici D2 na 47. kilometru ve směru na Bratislavu stojí v levém pruhu porouchaný kamion. Dejte tam pozor. Na Uherskohradišťku v Dolním Němčí v Nivnické ulici havarovala 2 osobní auta a nehoda 2 aut se stala ještě na Uherskohradišťku v Uherském Brodě v ulici 26. dubna poblíž křižovatky Slipovou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pěkné páteční odpoledne všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, do Žerutek a i k Hodonínu. Zdraví Peťan Holík a užívejte si pátek, ať už v pracovním, odpočinkovém nebo prázdninovém režimu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krokodýl po čtvrt na sedm na Prigl Tomově jeho kámošům Ram Pam Pam.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: A na Priglu zůstáváme, přátelé, protože nám to začíná vlastně už zítra. Festival Regiojet Ignis Brunensis. Vlastně to pokračuje tou soutěžní částí už zítra na Brněnské přehradě. Dronová show, poprvé 500 dronů, začátek je ve 22.03 s hudbou na rádiu Krokodýl a poté hned s ohňostrojem Česka ve 22.30. Jak se tam dopravit, o tom už mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem. Co nám doporučíte, Jakube? Dobrý den.
2: Krásný den nejenom těm, kteří se chystají navštívit ohňostroje na Brněnské přehradě. Pro váš klid a pohodlí rozhodně doporučujeme využít hromadnou dopravu. Cesta tramvajovým tunelem z Pisárek do Bystrce trvá pouhých 12 minut a spoje mají vysokou přepravní kapacitu. Posílené budou linky 1, 30 a 50 a v provozu budou tramvaje P1 z Komárova a P9 z Lesné přes centrum města až na Rakoveckou. Poslední posilové linky od přehrady odjíždějí ještě krátce po půlnoci. Tramvaje i autobusy komfortně rozvezou cestující po celém městě. Děkujeme a přejeme hezký divácký zážitek.
0: Děkujeme za tipy na městskou policii Kubovi Ghanemovi. Už zítra na Brněnské přehradě dronová show ve 22.03 s hudbou na rádiu Krokodýl, poté hned ohňostroj. 4 roční období. Tak si to krásně užijte ve 22.30.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
3: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
4: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo MAI Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na maibrno.cz.
12: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
14: Je dobré mít se s kým probouzet.
15: To nejlepší po ránu.
1: Vaše nejvěrnější rádio.

Ubíhá to krásně, ale to ve vedru, který je šílený, takže vějíře, slunečníky, deštníky se hodně používají a používá to i filmový štáb a herci právě teď na Palavě, kde je to tak rozhajcované, že to dává opravdu zabrat. Točí se tam bobule bobulky, je to docela náročné, tak zdravíme všechny a nejenom filmaře, abyste to zvládali, ta horka. A za půl hodiny mimochodem písničky na přání i v Tropech s krokodýlem, které si dáme společně, protože Jirka je na street party na Minské, okud se nám jistě brzo ozve. Tady máte Septem

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl stále hity do pátku rozpáleného. Robert Miles, Maria Naylor, One and One i na Morendu, na Kuželnu, Belence k pivečku, ať tam máte z vlastu pohodičku, jinak na Minské, přátelé, tam to valí. Pivka, burgery, koktejly, mochita, perol, šprici, mlžítko a u toho Krokodýl, Jirka.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Tak salut, Jiří, jak to vypadá právě teď na té velké party v ulici Minská, kde jste s Krokodýlem? Ahoj.
3: Je to tady Krokodýláci na Minské, to už pomaličku ožívá mlžítko v akci. Ano, Krokohlídka je na akci Street Party na Minské před Esko Parem. Tady už je, zdravím Toma. Tome, vítej.
4: Nazdar lidi.
3: Co jste připravili dneska?
4: To nejlepší, co umíme. Burgery, koktejly, dýmky, vlastně všechno, co si můžeš přát. A co tady je úplně nejvíc, tak máme tady takový osvěžovač, kde hlavně ty holky se smočí a je to bezvadný a perfektní.
3: Léto, Krokodýláci, Minská street party, Krokodýl, Escobar a hlavně je tady mlžítko, takže pojďte se skladit, protože venku máme snad 40 stupňů Celsia a věřím, že tohleto je atrakce, která vás ochladí, tak se zastavte na Minsku s Krokodýlem, budeme tady až do večera.
1: Rádio Krokodýl, víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl, Petr Holík. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Nový Citroen za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroen za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroen, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
6: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samosběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samosběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Hey, what a perfect day.

0: Ty seš tak nádherná. Tohle je k bazénu do ouška Štěpánce od Františka. Hrajeme vám hit za hitem. Joe Cocker do žarůtek, přátelé, takže to jsme u Znojma, přejeme krásný večer, pohodu a nejenom u bazénu a před náma jsou písničky na přání minuta a bude přesně 19 hodin. Dobrý podvečer všem s krokodýlem, nejenom v žarůtkách, že fany?
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hity a připravení jsou Lighthouse Family High. A hned po nich budete krokodýláci vybírat vy, protože budou písničky na přání. Takové silně tropické, ale budou, tak jak jste zvyklí v pátek.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Vám budu zaplat, že to trošku spadlo. Z 39 jsme na 37 stupních Celsia v Šepkovice. Tam to je někde taky 35,5. Žďár 32. Sobota 37. Neděle 39. Morava. Vysočina bude mít 34 zítra, 36 v neděli. Tak se nám, krokodýláci, hlavně pravidelně mažte, když jdete na slunce, chraňte se a hodně pijte. Tady jsou hlavní události dnešního 26. červnového dne.
3: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Mendlova univerzita nesouhlasí s výsledkem hodnocení své výzkumné činnosti. Hodnotící zpráva, kterou škola obdržela z ministerstva školství, ocenila známkou C, tedy průměrná, stejně jako před 5 lety. Policie dnes informovala, že v jedné z vodních nádrží na Brněnsku se minulý pátek utopil mladistvý. Potapěči ho našli mrtvého po více než 2 hodinách pátrání. V Národním parku Podyjí je kvůli suchu zvýšené riziko požárů. Platí zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese. V terénu je v této souvislosti víc strážců přírody.
3: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zdravíme krokodýláci za volanty na rozpálené asfalty, jak to je zde, víme společně s Martinou.
5: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Pálavském náměstí stojí odstavené osobní auto, provoz je tam částečně omezený. Na Brněnsku v Ořechově směrem na Silůvky v Komenského ulici stojí porouchané nákladní vozidlo, dejte tam pozor. A porouchané auto potkáte ještě na dálnici D52 na 17. kilometru ve směru z Brna na Pohořelice. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pěkný páteční večer všem s krokodýlem na Moravu Vysočinu do Veletic a i k Hodonínu, do Valtic a i k Hodonínu, zvláště pro valtického sekáče k úspěšné přípravě sobotní narozeninové oslavy s rodinou a přáteli. Jaro, tož ať to jde a všechno nejlepší.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Pěkně až do výšin Krokodýláci, kde to je pěkně rozpálený. Lighthouse Family High.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Radio Krokodýl a hity na psání.
0: 7 hodin, 7 minut, krásný večer všem s Krokodýlem. Tady stále Petra, jdeme hrát písničky na přání. A jdeme na telefon, kdo pak to dneska zahájí. Haló, dobrý večer.
2: Dobrý večer, to je Radio Krokodýl, to jsou hity na přání.
0: Ano, to jsou hity na přání, kdo volá, prosím.
2: Tady Honza, já bych chtěl zahrát od skupiny Činasky Pusu.
0: Dobře, a pro koho bude Pusa od Činasky, Honzo, prosím?
2: Tak jenom pro sebe, tak jenom pro zábavu.
0: Dobře, Činasky Pusa, krásný večer a krásný víkend. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou, ať se vám daří. Vám. A jste skvělý rádio letní.
0: Děkujeme krásně, to jsme rádi a vám ať se také daří, Honzo, děkujeme.
2: Naschledanou.

0: Hezky páteční večer všem s Krokodýlem hraje na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Zdravíme relaxanty, zdravíme i na street party a zdravíme ty, co jsou v práci a nebo mají třeba po kafičku nebo pívičku. To tak asi taky vypadá, že? Halo, dobrý večer.
2: Zdraví, jak svíň, já tady Vilda Jaruže Slavkovák.
0: Čermáci, Slavkováci, pěkný horký pátek do Slavkova na kopec. Jak se tam máte?
2: Je tady šílený vedro, jako je tady šílený vedro.
3: A jinak se máme dobře.
2: A jinak se máme fajn.
0: To je dobře. Jak to nejlépe řešíte, aby tom nebylo šílené vedro? Jak se osvěžujete
3: větrák,
0: například?
3: Větrák,
2: ledňáček a já jsem si dal pivo teda.
0: Dobře, ale mělo by být ještě hodně vody, jo? Vildo. 3,5 litru, 4 litry, prostě hodně. Jak se říká 2,5, tak v těchto vedrech je to daleko víc. Tak, to je jenom pro připomenutí, hlavně nenechávat zvířátka, děti anebo někoho jiného živého v autě, na to fakt bacha, to připomínáme dneska opakovaně, protože se to furt děje, bacha na to. Co si dáme pěkného zahrát do tepel? Řekni, Vildo, Jaruško.
2: Dáme si nějakou pěknou 90 dle tvýho výběru.
0: Okay.
3: Na ochlazení.
0: Ano, na ochlazení, dobrá. A bude to pro?
2: A bude to pro nás, pro tebe do studia, bude to Alex, pro Alex Dohodonína, konkrétně jí, protože díky Rádiu Krokodýl a díky tobě jsme se nějak spojili a jsme teďka v kontaktu.
0: To je dobrá baba, co? To je Krokodýlka Špicová. Mimochodem dneska by měla být v Lužicách, má dneska směnu, takže zdravíme aj do tých Lužic. Do tých Lužic na čerpačku aj Alex, aj šéfa Radka. Doufám, že jim to tam bude utíkat. Měli by tam mít klimatizaci.
3: To je taky naše krevní skupina, no.
0: No jo.
2: No a dále samozřejmě pro bajkerose Zdenka, pro oba dva Milany,
3: pro Janču do Řečkovic a pro pána Andělou do Meziříče.
0: Ano, a taky pro Zdenka do Šepkovic, rytíře ze Stolné
3: ano,
0: hory.
3: Ano, ještě pro tebe.
0: Já děkuju. Děcka, krásný víkend, mějte se a užívejte léto. Ahoj.
3: Ahoj.

0: písničky na přání Krokodýla, 19 hodin 20 minut, krásný páteční večer všem a hlavně vy, co jste tam na frekvenci s Hodonínem 95.4 FM, takže i do Lužic, kde máme Barbie Girl Alex, pro ní její oblíbená písnička, myslím, že se to dost líbilo právě Vildovi, který to posílá společně s Jaruškou a už mi tady píše i z Hodonína další náš posluchač Jarek Dobeš. Ahoj Petře, jsem na akci za Brnem, zahraj pěknou písničku všem, co mě znají a hlavně i Ivetě a Davidovi, dali mě krásný dárek k narozeninám, za ten děkuju a všem přeju krásný víkend. Mimochodem poslouchá i v Prušánkách Leonka, chtěla by pozdravit Ivetku a taky svoji sestru Renatku, prý jsou obě super, takže další písnička rozhodně tímto směrem, stále s Hodonínem, s Prušánkama. Krásný večer s Krokodýlem.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm. Specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm. To jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent. Jistota, kterou oceníte.
1: Radio Krokodýl. Petr Holík.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Je dobré mít někoho rád.
1: Rádio, které pomáhá.

0: Hezký večer všem s Krokodýlem na Moravě Vysočině. A i tam, co jste z Hodonína. Mimochodem, toto je Sprušánek objednávka od Leonky Mikušové, protože dneska byla na akci zahájení prázdnin v Rohatci a prej to dopadlo suprově, akorát čílený horko. Před chličkou dorazili domů do Prušánek, přišla sestra Renátka, Ivetka, Zlatíčko se balí na dovolenou. Zítra už valí na Dobču, někteří z vás už taky balíte, už se chystáte, nemůžete se dočkat, tak doufám, že je pohoda všude na všech frekvencích a nejenom v Hodoníně.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak, Gustavo Líma od Leonky a jdeme na dalšího na telefon 603 103 103. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Peti, Uko, Peťa, Vyzďáru.
0: Ahoj, zdravíme Vysočinu. Čau, čau. Ježíš, Peti, ty tam máš minimálně o 7 stupňů chladněji, jak my tady. To ti tak přeju.
2: No, 32, no.
0: No, u nás je 39,40. Takže okay. Máte to lepší. Co zvířátka? Jak to berou zvířátka? Vašich 40 kočiček?
2: No, tak oni jsou zalezlí pod stromkama a v trávě a je tady pole s obilím, tak jsou v poli, viď? A, no, hodně pijou vodu, mají tady bazének, tak některý se ani nebojí, tak jako v pohodě. No.
0: Hodně pít vodu, vodu, hlavně vodu. Super, tak, ať to zvládají kočičky a komu dáme zahrát a co bys chtěla, Péťo?
2: Nechám to zase na tobě.
0: Dobře, a bude to?
2: Bude to pro tebe,
0: děkuju.
2: Pro Jirku Vínera, pro oba dva Milany, pro Ivanku, pro Kometu a pro všichni, co poslouchají.
0: Dobrá, Jirku, zdravíme na street party na Minskou, kde si to dneska krutě užívá v tom horku, ale v dobré atmosféře a náladě. Jiříkovi na street party a všem, co vyrazili do terénu mezi lidi, krásný večer a krásný víkend na Vysočinu. Ahoj, Péťo.
2: Ahoj, čau.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hezký večer všem s Krokodýlem. Zdravíme Valtice, brzo tam hrajeme k narozkám.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Ale než to bude do Valtic k narozeninám pro sykáče, pro jaru, tak předtím se musíme podívat zase na telefon. Halo, kdo pak tam je? Tady Petr, dobrý večer s Krokodýlem.
2: Dobrý večer, tady Pavel Jenča z Velkého Meziříčí. Ahoj.
0: Rozpálení anděle z Velkého Meziříčí. Zdravíme je do ústavu Zdeňky Vorlové. Jak to zvládáte v tom horku, Pavle?
2: No, zvládáme to tak, že tady sedíme normálně a posloucháme tě z rádia.
0: No, a máte nohy ve vandlíku, nebo hodně pijete, nebo jak to děláte? Co děláte?
2: Ne,
0: proti horku.
2: Zdačíme se pít jenom pivo. Je to dobrý.
0: Pijte hlavně vodu, prosím tě, pijte hlavně vodu a buďte ve stínu, to je důležitý.
2: Voda není dobrá, to dělá až za blízko. No.
0: Jako bys to neřekli, jo? Dobrá, pijeme vodu, teď, hrajeme teď hity a hrajeme ty hity pro koho, prosím tě, řekni.
2: Samozřejmě mému Diegovi, který měl včera narozeniny.
0: Diego, všechno nejlepší, pěkně, pátý narozeniny,
2: to je
0: krásný.
2: A je to jeden z těch mých posledních vnoučků, samozřejmě všem vnoučkům mým a jedné vlastní.
0: Pravnučce?
2: No i samozřejmě bych já zahrát všem těm, kteří mě mají rádi, a chtěl bych zahrát jako děvčatům, jakom, který mě dneska vezli domů,
0: ano,
2: nahoru.
0: A to jsou?
2: Samozřejmě jedna byla Tereska a jedna byla Staša, mému jednomu kamarádovi. Je to manžel a čeká na mě u dveří, normálně, že mě odveze nahoru. A přeju vám všem hezký víkend a aby už nás to opustilo trošku to tady to sluníčko, jo.
0: Ano, sluníčko je důležité, ale teď je ho trochu moc, to sluníčko bude asi tak do úterý, takže přátelé, vydržte to, já se mám nádherně, děkuju.
2: Své kačence a tobě, tak by se zachomili sluníčka.
0: A já moc děkuju a hlavně pro naše kluky, Pavlíko, protože kluci mají krásný vysvědčení, Peťa sami jedničky, Alexíček tam má jednu dvojku, Oli má dvě dvojky, prostě jsou šikovní, jsme na ně hrdý s maminkou. Pavle, děkujeme, vyřídím a krásný večer, krásný víkend, ahoj.
2: Ahoj.

0: S Anděli s krokodýlem. Krásný páteční večer všem. 19.44, tím jsme vyřešili velké meziříčí a za chvíli pozdravím velice město vína Valtice. Dobrý večer, hrajeme stále s krokodýlem na přání.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
3: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
5: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Dobrý večer všem s krokodýlem a zvláště pak na Moravu dolů, na jih, na Břeclavsko, do vinného města Valtice, kam zdravíme všech 3600 obyvatel, ale jednoho z nich, valtického sekáče, nejvíce. On pravidelně 12. května oficiálně narozeniny slaví, ale až dnes z krokodýla a v sobotu na zámečku Belveder mu všichni popřejeme jaro, štěstí, zdraví. Sekáč roka zo slovenského Martina, absolutní vítěz majstrovstěv v otváraní vína šablou, též zvaná sabráž, je speciální dovednost našeho oslavence Jaromíra, valtického sekáče. A kdo by s ním chtěl v tomto soutěžit, tak ten těžce pohoří a ten si to odskáče. Jaromír Málek vyhrál na Slovensku, vyhrál i mistrovství v České republice. Jaromír je prostě borec, všestranný úspěšný muž, přesto skromný a pro rodinu pilíř ohromný. Vyniká v řadě oblastí vinařské i stavařské. Když uvidíte sklepy, které stavěl jeho táta, zatají se vám dech nad těmi klembami a uznáte, jak jsou překrásné. No, u Málků prostě umí. Díky svému velkému srdci má oslavenec Jara Málek krásnou rodinu i počet blízkých kamarádů a přátel. Nyní slavíme Jarovo jubileum a on je rád, že vás všechny tady má a že vás našel. Tož, zdar jak svíňa na zámeček Belvedere na jubilejní party, kde to s Jarou pořádně rozsekáme. S kapelou Eremy, Supergastrem i nejedním překvapením si to hezké uděláme. A ještě jednou odsud přejeme Jaro všechno nej, měj stále pevné zdraví a život si stále užívej. Přeji ti hlavně Peťan Holík z Krokodýla, ať rostou tvé stavby, projekty i plány, piješ dobrý víno, hraješ dobrý golf, podporuje tě rodina i blízcí a ať tě provází síla. Jaro, všechno nejlepší.

0: Všechno nejlepší ke krásným kulatinám, k jubileu Jary Málka z Valtic, pro borce, který se s ničím nepáře. Všechno nejlepší, všechno nej a krásně si ty kulatiny, Jaro, ne na Belvedéru, krásně si to užívej. Happy birthday!
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A taky, že tam teď je jako čilej pracovní ruch, přátelé, vy všichni, co tam máte dorazit zítra odpoledne až večer a je vás teda pořádná spousta, tak se připravte na to, že si s tím jako fakt dává Jara kurňa záležet. No, ale doufám, že taky bude být ještě zítra hodně energie na tu oslavu, Jary, pak se nám to dobře vyspí. Jdeme na telefon, poslední objednávka. Kdo pak tam? Dobrý večer.
2: Nazdar jak svíňa, nemůžu ani mluvit v tom hitu.
0: Horko jak svíňa je tam. Nazdar rytíři, zdravíme.
2: Zdar.
0: Zdar, jak se máš v tom horku? To se nedá ani na kole jezdit v takový počasí.
2: Já tak ráno jsem to vychytal. Aha. Jako...
0: Ráno, ale bylo taky daleko jinak, že? Ráno.
2: No, půl sedmi a seděl jsem v pedálech opřenej, že jo, tak jako to šlo, no ale...
0: Kolik bylo stupňů o půl sedmé? Kolik si toho našlapal?
2: 18 stupňů a dal jsem 21, to je tady ten svůj okruh.
0: Tak to je hezký, to je hezký. Teď,
2: no,
0: je tam,
2: 21 kiláku, no.
0: Teď je tam o 20 stupňů víc, v podstatě aspoň tady pro nás na Moravě. Nebo 21, protože my máme 39 a skoro 40, takže hrůza. Hodně pít a bacha na ty děti, na ty slabší, nemocný, na ty starší, že jo? Tebe se to netýká, ty jsi duchem furt mladé.
2: No jo, no, ale nech bej.
0: Zdeni, komu dáme zahrát, řekni.
2: Písničku pošleme Šepkovické kolonii, co vyrazila na úžasný rybník Staňkov, už teda ve středu tam jel, jo?
0: Ano.
2: To je hlavně sousedům Roubcům, Buličkům, Klubalům a dalším, to je celá půl dědiny tam vyrazilo.
0: Ano.
2: Hlásí nádherná čistá voda a kemp se teprve plní, takže maximálně spokojen. No zatím přidáme rodinku Becháčku do žerůtek, tam zdával před. Taky dneska do žerůtek komusí, právnoučatům Belice a Tobikovi do Lišně, těhouce Karolince, do Kulova, Útěchova, Tajkrovcům, Klavkovákům, Bajkeristům a Mirovi do Žďáru. A takže hezký a zavlažený večer, zdar jak svině a bude hůř, takže přežijte.
0: Bude 39-40, tak to zvládnite a dožerujte k Fandovi Duhajskému a jeho ženě Štěpánce k bazénu. Krásný večer, krásný víkend. Zdarec Zdeni, ahoj.
2: Zdarec, Peťo.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
0: Tak jdeme na to, krokodýláci. Zdar jak svině, ještě tamhle kousek od Tišnova do Heroltic, kde přišel Jara Jíša, naše DJská legenda konečně z práce. On v tom vedru rozfajroval grill, ale tady jakož hned to parádně a dneska prý budou žebírka. Tak Jaro, dobrou chuť a pěkný večer.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
4: Po 8 večerní z Krokodýla hit za hitem Bruno Mars. Bude Gareth Gates. A nebo slza. Letní hity Krokodýla i po 8 večerní.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: V sobotu čekáme na jižní Moravě 37 až 40 stupňů Celsia. No, bude to chtít se tak trošku ochladit.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Ve věku 91 let zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Byla také spoluzakladatelkou Encyklopedie dějin Brna a v roce 2021 se stala čestnou občankou. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy, včetně brněnské přehrady, zůstává vhodná ke koupání. Mírně zhoršená kvalita je podle měření z minulého týdne v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. TIC Brno otevřelo přímo u přístaviště informační centrum Přehrada. Zájemci zde najdou kompletní mix potřebných služeb, které nabízejí centra ve městě, a kromě toho i další zábavné nebo praktické zboží.
2: Přehled dnešních událostí.

0: Tohle jsou letní hity Krokodýla, nechte si chutnat naše hudební meníčko. Podíváme se i na to, kdo vyhrál klimatizaci gratis.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Jasně, že jo, krokodýl vás pěkně ochladil. Kdo vyhrál klimatizaci, pojďte si poslechnout.
2: Tady Lucka.
1: Lucko, a já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci.
2: Jupi, moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
1: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold. Gwen Stefani Cool. Elton John Dua Lipa.
2: Tady Lucka z Nosislavy. Poslouchala jsem krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. To je perfektní.
1: Lucka už má pohodu a vy můžete mít taky s krokodýlem.
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
3: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tohle je Krokodýl, tohle vaše rádio. Teď pozdrav taky na koupaliště Biotop Brno-Jih, kde ladíte Krokodýla ve velkém. Díky, že jste s námi.

0: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
3: Yes! Come on! Martinez, you ready, girl?
4: Come on, let's do this game.

0: na čase být.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Tropická vedra, no a samozřejmě jdeme se spojit taky s brněnskými strážníky. Na telefonní lince je jejich mluvčí Jakub Ganem. Jaký byl týden podle vás?
3: Hezký den posluchačům do studia. Hned v pondělí se 21 strážníků podílelo s dalšími záchrannými složkami na zásahu u letecké Pumy nalezené v areálu Malé Ameriky. Hlídky městské policie odkláněly dopravu a informovali chodce i pracovníky v blízkých provozovnách. Ukázali jsme taky záchranu malého bílého psa, který doma vyskočil na stolek pod oknem, roztrhal odtud stažené volně visící žaluzie, dírou v nich prolezl na balkon a tam se ještě protáhl s kulinou mezi zábradlím a podlahou. Ocitl se tak na úzké římce, pod kterou strážníci a svědci drželi deku jako záchrannou plachtu a hasiči ho po žebříku snesli dolů. A pokračuje i trvalá přítomnost hlídek městské policie u hlavního nádraží. Strážníci tam ve středu spoutali muže, který pil alkohol, žebral a pokusil se napadnout cestujícího. Útoku předešli, šedesátník o svou láhev s vínem přišel a skončil na záchytné stanici. Zodpovídat se bude ze 4 přestupků. Přeji vydařený víkend a pokud se chystáte na ohňostroje nebo jinou akci pod širým nebem, nezapomeňte prosím na zásobu nealkoholického a nejlépe neschlazeného pití a chraňte se před sluncem. Mějte se pěkně.
2: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno. Děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Buď 14. Selena Gomez, Rema, Calm Down. Bon Jovi, It's My Life. It's my life. A taky Miraj. Jsme jako dva vlci. Hity, které vás osvěží po deváté večerní.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V sobotu čekáme na jižní Moravě 37 až 40 stupňů Celsia. No, bude to chtít se tak trošku ochladit.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Mendlova univerzita nesouhlasí s výsledkem hodnocení své výzkumné činnosti. Hodnotící zpráva, kterou škola obdržela z ministerstva školství, ocenila známkou C, tedy průměrná, stejně jako před 5 lety. Policie dnes informovala, že v jedné z vodních nádrží na Brněnsku se minulý pátek utopil mladistvý. Potapěči ho našli mrtvého po více než 2 hodinách pátrání. V Národním parku Podyjí je kvůli suchu zvýšené riziko požárů. Platí zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese. V terénu je v této souvislosti víc strážců přírody.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Skvělé, jestli si vychutáváte tady u nás na Krokodýlu, kde vás už všechny zdraví Jarek Hemala. Před námi páteční krokodýlí pelíšek plný skvělých hitů a pojďme si to užít. Krásnou 26. červnovou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dneska Adriana slaví svůj svátek, my přejeme všechno krásné z Krokodýla, budeme samozřejmě přát jen to nejlepší s dalším hitem. V Krokodýlím plíčku vás zdraví Jarek.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Ve věku 91 let zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Byla také spoluzakladatelkou encyklopedie dějin Brna a v roce 2021 se stala čestnou občankou. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy, včetně brněnské přehrady, zůstává vhodná ke koupání. Mírně zhoršená kvalita je podle měření z minulého týdne v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. TIC Brno otevřelo přímo u

Jarek Hemala s vámi na Krokodýlu, přeji krásný poslech. Spousty z vás s námi teď v barech, hospůdkách, restauracích, a to nejenom tady v Brně, kde nás ladíte na 103 FM, ale vůbec po celé jižní Moravě nebo i na Vysočině. Tak pohodu při pátku přejeme a užívejte hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Tak trošku do historie dnešního dne koukneme právě teď na krokodýlu. Dnes byla korunována uherskou královnou Marie Terezie, a to v roce 1741. To byl krásný den, to byla událost. Doufám, že vy něco příjemné jste taky dnes prožili a užijete si to. My si užijeme další, je to společně s vámi tady na krokodýlu.

0: výzkumné činnosti. Hodnotící zpráva, kterou škola obdržela z ministerstva školství, ocenila známkou C, tedy průměrná, stejně jako před 5 lety. Policie dnes informovala, že v jedné z vodních nádrží na Brněnsku se minulý pátek utopil mladistvý. Potapěči ho našli mrtvého po více než 2 hodinách pátrání. V Národním parku Podyjí je kvůli suchu zvýšené riziko požárů. Platí zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese. V terénu je v této souvislosti víc strážců přírody.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Připátkovalíme dál, Jarek Hemala s vámi, krásný poslech, pohodovou noc. Dnes máme Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Také Mezinárodní den na podporu obětí mučení. Jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den byl a je. Teď ale přání krásné 26. červnové noci s krokodýlem.

Páteční krokodýlí pelíšek si užíváte, před námi bezvadný víkend, pro mnohé už prázdninový a já věřím, že si to společně budete užívat s námi také, protože my pro vás máme celé léto hit za hitem i teď v noci v pátečním krokodýlím pelíšku.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Brno chystá na léto záplavu akcí zdarma, a tak se můžete vyrazit pěkně pobavit. Festivaly v ulicích, hudba, karneval, věda i divadlo pod otevřeným nebem a většina z toho úplně bez vstupného. Program léta 2026 ocení každý Brňák i návštěvník. Od června do konce srpna se centrum prakticky nezastaví. A já věřím, že si to užijete, vyrazíte, my vás budeme informovat a teď užívat si společně hit za hit.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Čtyři pětiny z vás zažívají při cestování letadlem na dovolenou cestovatelský stres. Stresy z cesty, kontrol a časového tlaku před odletem pociťuje téměř 50% dotázaných. Zhruba čtvrtina respondentů se obává samotného letu a 13% má obavy z obojího. Více než polovina lidí pociťuje, že jim stres na letišti kazí cestování. Žádný stres nepociťuje při cestování 18% z vás. Tak, doufám, že pokud někam poletíte, bude to v klidě, v pohodě a pěkně si to užijete. Stejně jako hity u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Rokodíl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so damn good.